občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

na Rádio Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku mě hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezóny součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
2: Jo, moc, ale je pravda, že teďkon jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná, vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný i ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou geniální přítelkyni třeba, takový fláky dlouhý, takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září a část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
1: Já teda upřímně řečeno se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
2: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 30 minut, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy, ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřah jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky, že to vydrží.
1: Další pravda, 4,5 hodiny sedě.
2: Ano, 4,5 hodiny, jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
1: A říkala jste, že ta hra je celosouborová.
2: Ano.
1: A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
2: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf, teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabírána, už tam vlastně není, už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá. A jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
1: Nastoupí rutina, nebo co se stane?
2: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaný a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru. A pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jakoby sypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam, no.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Až na dřeň.
2: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo.
3: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho to je nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
2: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
3: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy jako, nebo spolužáky na DAMU, který i vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérovaný, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří, ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
2: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
3: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to a vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury, takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismů, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela. A na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho Gimplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
2: Možná za pár let.
3: Možná. Možná. No, ale pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom Gimplu, jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá a pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na DAMU, tak že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávila manželovi, že to bylo jak v Harry Potterově, jak když přijdete do Bradavic, já miluji Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
2: Říká Sára Donutilová.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň.
1: V tom pořadu Až na dřeň dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
2: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně jsem s tím oznámením jako přišla i já sama, takže to, co se jako rozjelo potom, se dalo asi čekat. Chytají se toho bulvární plátky jako dnes a denně a stačí jakákoliv zmínka, jako teď jsem zmínila na Instagramu, jenom že hypoteticky, jak ženy přestávají kojit, jako a zase z toho byly články a

Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně. Dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví. A to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní. No.

0: až na dřeň.
1: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako často spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost, jak tohle to funguje.
2: Já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu často zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy. Jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako, a myslím si, že se to nikdy nestane. Ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní. To tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky, je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne, no.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
2: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
1: dobře, a co říkat, co neříkat?
2: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to,
1: třeba ty o tom čase.
2: Přesně, no. To jsou takové jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám jako pomohly co nejvíc a myslím si, že práce jako nějaká terapeutická je taky jako důležitá. Já jsem právě hodiny a hodiny mluvila právě se svým manželem a to mi pomáhalo nejvíc, protože já jsem ještě takovej jako vlastně v něčem dost uzavřený člověk. Já si moc nedokážu představit povídat si jako o těch úplně nejbolavějších věcech s někým, koho třeba úplně neznám, ale po povrchu, ono to moc nejde po povrchu, ale víte, co nebudete říkat úplně ty jako nejniternější věci, jo, ale v tom mi opravdu pomohly. A bylo hrozně fajn se opřít o někoho, kdo s tím má zkušenost, protože skoro většina jako pracovnic Dítěte v srdci si prošla tím samým. Takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí. A to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám. No.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: až na dřeň.
1: Jak teď prožíváte své současné mateřství? A jak přistupujete ke svému synovi?
2: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Hmm. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, no, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
1: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píše. Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
2: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. Já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
1: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe. Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma? A s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
2: To mě zatím nenapadlo, ale ráda maluju. Takže jsem měla takovou terapii malbou. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme. Uvidíme, třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo. A jak vás to proměnilo? Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
2: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
1: Velmi dobře.
2: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jako že pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím, možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
1: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
2: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím, jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila, já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím, jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, nebo z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
1: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla. Mějte se moc krásně.
2: Děkuju za krásný rozhovor.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Přejeme dobré ráno, tak tady máme neděli, 6. hodinu raní a Anu Haškovou ve studiu Rádia Praha. Aničko, přináší zprávy, že jo?
1: Ano, je to tak, hezké ráno. Ministr zahraničí Macinka z motoristů předem věděl o schůzce předsedy sněmovny Okamury z SPD s iránským velvyslancem. Praha daruje 45 vyřazených sanitních vozů záchranné služby na Ukrajinu. Nahoře Mont Blanc zemřel český horolezec. Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Mocinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s iránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Hlavní město daruje 45 vyřazených sanitních vozů na Ukrajinu. Odsouhlasili to pražští zastupitelé. Reagovali tak na přímou žádost organizace Czech Volunteer Hub, která se aktivně podílí na humanitárních akcích na Ukrajině. Město původně plánovalo staré vozy bezplatné technické kontroly prodat v aukci na náhradní díly. Podle spolku ale technika najde i přes její stav využití ve válkou zasažené zemi. Opravenou kuchyň a jídelnu má fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa v Praze 13. Dělníci obnovili podlahy, obklady nebo vzduchotechniku. Městská část pořídila také nové vybavení a zázemí pro kuchařky. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové teď budou připravovat asi 900 jídel denně.
3: Kuchyně je nyní vybavena moderními přístroji pro přípravu, zpracování, chlazení, výdej i mytí. Nechybí například univerzální kuchyňský stroj s příslušenstvím, velkokapacitní katr na maso, elektrický kráječ nebo velkokapacitní chladící skříně.
1: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na hoře Mont Blanc. Fotbalisté Bohemians ukončili v šancelize sérii 3 zápasů bez výhry. V 8. kole porazili Slovácko 2-0. Už ve 12. minutě byl vyloučený hostující obránce Behirače. O 7 minut později otevřel skóre Almáši. V nastaveném čase se pak trefil ještě střídající Černý. Pokračuje trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
4: Samozřejmě nemusíme si nic nalhávat, to utkání ovlivnila ta brzká červená karta. Pak si myslím, že jsme to utkání měli pod kontrolou. Soupeře jsme vlastně nepustili do jediné přímé střely, jestli se nepletu. Akorát samozřejmě se nehodnotím pozitivně, je ta zase práce na posledních 30 metrech, protože myslím si, že jsme to utkání měli rozhodnout dřív a byl by větší klid.
1: Dnes bude v Praze a okolí většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, kterou máme hlášenou v pražských ulicích Teplická u křižovatky s Vysočanskou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Opatrně taky na dálnici D1 na 15. kilometru ve směru z Prahy na Brno je odstavené porouchané auto. Komplikace jsou také na dálnici D1 mezi 29. a 32. a 5. kilometrem ve směru na Brno. Tam se pracuje na silnici, očekávejte tedy omezení. A opatrně na D8 na mezi 5. a 0. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Také dejte pozor, omezení tady potrvá ještě zhruba do dnešní 14. hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, 2. zářijová neděle začala před 6 hodinami a 5 minutami a dnes k ní patří nabitý program, ve kterém nechybí hity, doprava ani informace. A když jsme u těch hitů, tak ty v nejbližších minutách hraní Prahy zajistí Bruno Mars, i Miley Cyrus. Dnes je 13. září. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Je 7:15, přejeme hezké nedělní ráno, s vámi je Rádio Praha. A dnes pokračuje 13. ročník festivalu současného designu Czech Design Week, který se tentokrát usídlil do ikonických prostor galerie Mánes, domu u Zlatého prstenu v Týnské ulici nebo do Millerovy vily. Součástí je aktuální tvorba designérů, studií a značek z Česka i zahraničí. Panelové instalace představují trendy současného produktového designu, módy, šperku, uměleckého řemesla i technologií. Festival taky nabízí výběr neokoukaných talentů a jejich jedinečných kolekcí. Detaily k letošnímu ročníku najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej.
0: Dnes bude většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Večer srážky četnější, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. A jedeme v tom s vámi, sledujeme aktuální provoz v Praze a okolí metropole. Začneme nehodou v Teplické ulici u křižovatky s Vysočanskou. Projíždějte opatrně, srazila se tady dvě osobní auta. Pozor taky na D6 mezi 25. až 24. a půl kilometrem ve směru do Prahy je komunikace dočasně uzavřená. Je to kvůli nehodě dvou osobních aut, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Opatrně taky na D8, na půltém až nultém kilometru ve směru do Prahy probíhají práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Doplním ještě D1, 15. kilometr ve směru na Brno, tedy z Prahy, tady je odstavené porouchané vozidlo. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Je před námi 6:30 a taky další zprávy na Rádiu Praha je přináší Anna Hašková.
1: V Česku se první pacienti s plicní fibrózou léčí novým přípravkem s účinnou látkou nerandomilast. Ten má zpomalovat zizvení plic a podle klinických studií je účinnější než dosavadní léčba. Fibróza se projevuje například únavou a postupně se zhoršujícími potížemi s dýcháním. Nový lék by měl od příštího roku být plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami. Lidé v Praze Radotině si připomínají sté výročí místního kina. Městská část připravila celodenní program s komentovanou prohlídkou a promítáním několika filmů. Vznikla také pamětní deska. O 7:30 večer akci zakončí diskuze o českém filmu, které se zúčastní třeba herec Miroslav Donutil. Podle radnice je radotinské kino třetím nejstarším v Praze. Nové auto pro terénní služby převzalo Středisko sociálních služeb Prahy 13. I na jeho pořízení se složilo téměř 30 firem a živnostníků působí v městské části. Auto koupili za více než 400 tisíc korun. Pečovatelky pomáhají seniorům a lidem s postižením s osobní hygienou, přípravou jídla nebo nákupy. Americký prezident Donald Trump by moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Británie. Řekl to po schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království. Proti jeho dvoudenní návštěvě v Irsku pořádali demonstrace levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Dnes čekejte většinou zataženo, občas se objeví déšť nebo přeháňky. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Komplikace zůstávají v Praze v Teplické ulici. U křižovatky s Vysočanskou je nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně. Opatrně i na D6 mezi 25. až 24.5 kilometrem ve směru do Prahy. Tady je komunikace dočasně uzavřená kvůli nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Problémy máme také například na dálnici D1. Na 15. kilometru ve směru na Brno je odstavené porouchané auto. Připomínám také komplikace na D1 mezi 29. a 32.5 kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na silnici, očekávejte tady omezení. A D8 mezi 0.5 a 0. kilometrem ve směru do Prahy, tak tady vás čekají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřený. Tak opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Je po 6:30 krásné nedělní jitro. Za chvíli pro vás budeme mít opět řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A na Rádiu Praha se k nám připojí Eva Farná. A také Žibel. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Tak já doufám, že dnešní den neprožijeme rychle a zběsile. Bude 6:45. Přejeme krásné nedělní ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
2: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
1: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
2: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
0: Já už jen dodám, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dnes bude většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky, večer srážky četnější. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. Přidáme také aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze v Teplické ulici. U křižovatky s Vysočanskou dejte pozor, srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda je taky na D6 na 25. kilometru ve směru do Prahy. Tady havarovala dvě osobní auta, komunikace je dočasně uzavřená, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Problémy máme i na D8 na 0. až 0. kilometru ve směru do Prahy. Probíhají tady práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřený. Dálnice D1, tady je komplikace na 15. kilometru ve směru na Brno, je tady odstavené porouchané auto, očekávejte možné zdržení. A ještě jednou D1, 29. až 32.5. kilometr ve směru na Brno. Pracuje se tady na silnici, očekávejte omezení. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj. O svačině to roztočí. A Málka. Krásná zdravá svačina.
4: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
5: Scrollujete? Jen si

0: Radnice Prahy 10 pořídila vlastní hrobku pro opuštěné zemřelé. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti, dovolal si proti němu u nejvyššího soudu. Syn bývalého brazilského prezidenta a sám kandidát v následujících prezidentských volbách Flavio Bolsonaro je vyšetřován v korupční kauze. Dnes čekejte většinou zataženo s teplotami do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení úren s ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
2: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části.
0: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války sloužil jako střelec 311. československé bombardovací pérutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu obdržel 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a řadu dalších vyznamenání. Pamětní deska je umístěna na domě v Chaberském ulici, ve kterém plukovník žil od roku 1952 až do své smrti. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Při nehodě loni v únoru v České Černé na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Brazilského senátora a hlavního pravicového kandidáta na prezidenta Flavia Bolsonaro vyšetřuje policie kvůli korupci. Podezřívá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků souvisejícím s financováním životopisného filmu o jeho otci, bývalém brazilském prezidentovi Jairu Bolsonaro. Mladší obvinění popírá a požaduje zveřejnění všech policejních materiálů ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které je naplánované na 4. října. Čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky. Tým sice ztratil vedení nad Švédskem 2-0 na sety, ale v pátém setu zvítězil 15-13. V utkání se hráči prostřídali. Za Muníka naskoučil na post libera Pavlíček. Trenér Jiří Novák tento taktický tah vysvětlil.
3: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi minus 4, minus 5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
0: Během dneška bude většinou zataženo, postupně přijde déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor, v Praze v Teplické ulici u křižovatky s Vysočanskou havarovala 2 osobní auta. Komplikace máme také na Pražském okruhu na 60. až 59. kilometru ve směru k D10. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a pravý jízdní pruh je uzavřený. Pozor také na D8 na 0. až 0. kilometru ve směru do Prahy. Pracuje se tady na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. D4 mezi 22. a 0. a 21. kilometrem ve směru na Prahu se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Projíždějte proto opatrně. Opatrně taky na dálnici D1 na 15. kilometru ve směru na Brno je odstavené porouchané auto. A D1 ještě jednou, 29. až 32. a 0. kilometr ve směru na Brno, tady se pracuje na silnici a je tady omezení. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezké nedělní ráno, dnes je 13. září a do historie tohoto data se už v příštích minutách ohlédneme s Petrem Jungmanem. A přidáme i další hity. O ty se v ranní Praze postará třeba Alanis Morissette. Nebo James Arthur. Can't you see that I'm like you? Je 7 hodin 5 minut, nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík. Raní

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 13. září, svátek má Lubor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik Plzeňské pivovary. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupenky. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Nejúspěšnější americký rapper všech dob s více než 75 miliony prodaných nosičů, Tupac Shakur, byl zastřelen v Las Vegas přesně před 30 lety v roce 1996. Bylo mu 25. Jeho vrah byl usvědčen teprve před 14 dny. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaník.
4: Tonda Blaník, Tonda for president!
3: Marek Daniel a já přeju hezkou neděli.
5: Dnes bude většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky, večer srážky četnější. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia a povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. A stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme na Pražském okruhu na 60. až 59. kilometru ve směru k D10 se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřený, tak opatrně. Pozor taky na dálnici D1. 29. až 32. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady se také pracuje na silnici a je tady omezení. Komplikace máme taky na D4 mezi 22. a půltým až 21. kilometrem ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. A ještě doplním D8, půltý až nultý kilometr ve směru do Prahy. Tady se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tohle byly Sunrise Avenue, je 7:30, na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy s Anou Haškovou.
1: Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít například výstražná majáková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující. Dělníci opraví farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začaly uvnitř kostela pracovat kameníci. Ve Finsku začíná dvoudenní evropský arktický summit. Představitelé Evropské unie i některých členských států se na ně budou snažit zjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Debata o této polární oblasti zesílila po opakovaných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o obsazení Grónska. Dnes bude v Praze a okolí většinou zataženo. Postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak vypadá situace na silnicích v Praze a okolí, tak na Pražském okruhu mezi 60. a 59. kilometrem ve směru k D10 jede pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je uzavřen, tak dejte pozor. Připomínám také komplikace na dálnici D1, 29. až 32. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na silnici, je tady omezení, projíždějte opatrně. Opatrně i na D4 na 22. a půltém až 21. kilometru ve směru do Prahy se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. A problémy máme i na D8, mezi 0,5. a 0. kilometrem ve směru do Prahy se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. A mezi 19. a 18. a 0,5. kilometrem ve směru do Prahy se také pracuje na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
5: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
4: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
6: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré ráno, v tomto týdnu je už poslední a před námi je další téma. Poštovní známky, autogramy i vzácné rukopisy, to vše se dražilo na filatelistické aukci v pražských Dejvicích. Víc si o tom řekneme už za chvíli. A se svou muzikou na Rádiu Praha nechybí ani Rita Ora.

0: Je 7:45, přejeme pěkné nedělní ráno. Ve filatelistické aukci v pražských Dejvicích se včera vydražily poštovní známky a sběratelské předměty za zhruba 19 milionů korun. Do dražby se zapojilo asi 1000 lidí. Počet sběratelů v Česku přitom posledních 20 let klesá.
1: Pošku tady prodáváme přes internet za 54 tisíc. Číslo 1057.
2: V aukční síni v pražských Dejvicích se na obrazovce střídají fotografie dražených známek. Přihazovat můžou lidé přes internet i v sále. Sběratelské předměty si přišel osobně koupit třeba Zbyněk Bartoš.
3: Třeba teďka se Lalan. Takže Jihoafrické republiky ještě než byla Jihoafrická republika.
2: A jak velkou už máte sbírku?
3: No celoslušnou. Začal jsem s koloniema, teďka sbírám i známky v mateřských zemích. Nenudím se u toho.
2: Pořadatelé připravili pro dražbu zhruba 2700 poštovních známek, rukopisů nebo autogramů. Některé z nich získal i sběratel Jiří Pytel.
4: Já si chci tady vydražit nějaké vzácné věci. Jsou tady dvě nejlepší sbírky. Když do toho uložíte malé peníze, tak potom máte veliké peníze. Je to lepší než bitcoiny.
2: Sběr známek totiž nemusí být pouze koníčkem, ale může sloužit i jako investice a alternativa k akcím nebo vzácným kovům, myslí si filatelista a poradce v obchodování se známkami David Kopřiva.
5: Každý má možnost zamyslet se nad tím, že si může za určité procento svého majetku koupit předmět kulturní hodnoty, který má určité postavení na tom rostoucím trhu a není závislý na inflacích a různých ekonomických parametrech.
6: Za 1000 to dosáhnu, 626.
2: Celková vyvolávací cena všech předmětů byla bezmála 16 milionů korun. Do dražby se podle provozního ředitele společnosti Burda Auction Stanislava Vítězka zapojilo zhruba 1000 lidí.
7: Ten zájem je v současné době stále vysoký. Do jisté míry se trošku proměňuje ta skladba těch sběratelů. Dneska se to více profesionalizuje, jsou to spíše vystavovatelé, případně investoři. Ta masovost už z toho se trošku vytrácí, ale naopak se to právě přechyluje do té kvality, z té kvantity.
2: To, že počet sběratelů klesá, potvrzují údaje Českého svazu filatelistů, upozorňuje tajemník Julius Cacka.
8: Jenom v případě naší republiky se odhaduje, že mimo svaz stojí v současné době přibližně několik tisíc sběratelů známek České republiky. Svaz má v současné době přibližně 2200 organizovaných členů. Vývoj v posledních zhruba, řekněme, 20 letech ukazuje, že ročně ubývá přibližně 7% z této členské základny.
2: Důvodem je podle tajemníka především menší zájem mezi mladými. Zároveň ale přibývá lidí, kteří se k filatelii vrací na konci pracovní kariéry. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: A dnes bude většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Večer srážky četnější, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. A na silnicích žádné velké změny, stále komplikace na pražském okruhu mezi 60. a 59. kilometrem ve směru k D10, dejte pozor, pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace máme i na D1 na 29. až 32. a půltém kilometru ve směru na Brno. Pracuje se tady na silnici a je tady omezení. Problémy zůstávají i na D4, 22. a půltý až 21. kilometr ve směru do Prahy. I tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Opatrně na D8, na 3. kilometru ve směru do Prahy stojí odstavené porouchané auto. Projíždějte velmi opatrně a očekávejte možné zdržení. A ještě 19. kilometr ve směru na Prahu D8, i tady se pracuje na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
10: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Praze zlikvidují škodlivý strom pajasan žláznatý. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Zlatého lva si z Benátek odváží dánské drama Neznámá žena. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Technická správa komunikací a městské části v Praze začnou s podzimní likvidací pajasanu žláznatého. Jde o rychle se šířící strom z Asie, který vytlačuje původní evropské druhy rostlin. Likvidaci nařizuje Evropská unie.
2: Odřezání nebo vytrhání pajasanu žláznatého většinou není účinné. Odborníci proto musí strom napustit speciální látkou a čekat, až odumře. To trvá minimálně rok. Až poté můžou dřevinu z místa odstranit. Takový postup použije i Praha 6 na 34 místech na svém území, třeba na Břevnově, Dejvicích i Bubenči. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
0: Sebastian Trmal z Roztok u Prahy drží český rekord za největší počet vyfotografovaných veřejných toalet. Zaznamenával je 9 let při svých cestách po celém světě. Oficiální zápis do české databanky rekordů potvrdila agentura Dobrý den, říká za ní Barbora Zavadilová.
3: Koláž čítá celkem 756 fotografií toalet, které rekordman sám navštívil a před jejich použitím je zároveň i vyfotil. Tyto fotografie byly v průběhu 9 let autorem pořízeny v celkem 27 různých zemích po celém světě.
0: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled, a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získal snímek Neznámá žena od dánsko-egyptské režisérky Mai El Tuki. Dramatický příběh se odehrává v Kodani po druhé světové válce. Mladá Chuva se chystá na svatbu s bohatým zaměstnavatelem, ale zároveň skrývá tajemství ze své minulosti. Hlavní roli stvárnila Matilde Arkel, která za ní na festivalu dostala cenu pro nejlepší herečku. Sošku pro nejlepšího herce si odnesl John Malkovich za roli v černé komedii Divoký kůň 9. Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Liber Jablonec 2-0. Stejným skóre zvítězili hráči Bohemians nad Slováckem. V dalších zápasech pak Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. Dnes čekejte většinou zataženo, občas se objeví déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pražský okruh, 59. kilometr ve směru k D10, dejte pozor, pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace zůstávají na dálnici D1, 29. až 32. a půltý kilometr ve směru na Brno, tady se pracuje na silnici a je tady omezení. Problémy zůstávají i na D4, 22. a půltý až 21. kilometr ve směru do Prahy. I tady probíhají práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Problémy jsou také na D5 mezi 25. a půltým až 26. kilometrem ve směru z Prahy na Plzeň. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a je tady uzavřená zpevněná krajnice. A ještě doplním D8, na půltém až nultém kilometru ve směru do Prahy probíhají práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. D8, tady máme problém i na 3. kilometru ve směru do Prahy, je tady odstavené porouchané auto. A na D8 dejte pozor i na 19. a 18. a půltém kilometru ve směru do Prahy. Tady se pracuje na silnici a levý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezkou druhou zářijovou neděli vám všem. Máme 8:05 a v poslední ranní Praze tohoto týdne nás čekají další vybrané songy a s nimi například Holly Humberstone. A také Lady Gaga. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Rádio Praha dospívala Lady Gaga, je po čtvrt na devět, přejeme pěkné nedělní ráno. Tři významné bubenečské vily opět spojily své síly a také jednu ulici. Dnes tak můžete vyrazit na druhý ročník festivalu Triangle v Pélovově ulici, a to mezi 11. a 21. hodinou. Program popularizující vědu nabídne Vila Lana, čtení, interaktivní workshopy, performance a přednášky se konají v Muzeu literatury. Divadlo, filmová projekce, dílna pro děti i závěrečný koncert se zase uskuteční ve Vile Pelé. Festival průběžně doprovázejí performance inspirované tématem vody, jejím pohybem a zvukem, zkrátka vodním životem. Chcete-li vědět víc, mrkněte do odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: Dnes bude většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky, večer srážky četnější, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. A připojíme taky aktuální dopravní informace. Žádná velká změna se nestala, to znamená stále komplikace na Pražském okruhu. U exitu 58 směrem k D10, dejte pozor, pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace máme také na dálnici D1, 29. až 32. a 5. kilometr ve směru na Brno. Pracuje se tady na silnici, počítejte s omezením provozu. Komplikace jsou také na D4, 22. a 5. až 21. kilometr ve směru do Prahy. I tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. D5, 25. a 5. až 26. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Tady dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby, je tady uzavřená krajnice. A ještě připojím D8, na 5. až 0. kilometru ve směru na Prahu se pracuje na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Na 3. kilometru ve směru na Prahu je odstavené porouchané auto po požáru, tak opatrně. A D8, 19. až 18. a 5. kilometr ve směru do Prahy, tady probíhají práce na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Teď ve studiu Rádia Praha střídá Anička Hašková a přináší zprávy v 8:30.
1: Polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 dospělých. Častěji téhle možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé. Hlavní město daruje 45 vyřazených sanitních vozů na Ukrajinu. Odsouhlasili to pražští zastupitelé. Reagovali tak na přímou žádost organizace Czech Volunteer Hub, která se aktivně podílí na humanitárních akcích na Ukrajině. Opravenou kuchyň a jídelnu má fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa v Praze 13. Dělníci obnovili podlahy, obklady nebo vzduchotechniku. Městská část pořídila také nové vybavení a zázemí pro kuchařky. V indickém Dillí dnes končí dvoudenní summit uskupení zemí BRICS. Po prvním dni vyzvalo 11 členských zemí k zastavení bojů na Blízkém východě. Ve společném prohlášení odsoudili útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Během dneška bude většinou zataženo, postupně přijde déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme komplikacemi v pražských ulicích. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz, vedený jedním místním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. Ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na Prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. A ještě doplním D8, třetí kilometr ve směru na Prahu. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané auto po požáru. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 8:30, pěkné nedělní jitro. V příštích minutách opět nabídneme pár tipů pro volný čas. A další muziku na rádiu Praha přináší Catherine and the Waves. Nebo Dua Lipa. Je vám s námi nejlépe.
3: Ranní Praha
2: a Vláďa Maloší.

0: Tak to byla skupina Lucie s písní Marie, tak trošku s křížkem po funuse, protože Marie slavila svůj svátek včera. Dnes je to Lubor a Melinda, tak oslavenkyním a oslavencům přejeme všechno nejlepší. No a také dnes pro vás máme v ranní Praze inspiraci v podobě pražských tipů, slovo má Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký víkend. V sobotu a v neděli se vydejte třeba na vinobraní. Jednou si pro vás připravili ve vinici svaté Kláry v botanické zahradě. Oslavy sklizně nabídnou to nejlepší od vinařů z Čech i Moravy a bohatý doprovodný program, včetně hudebních vystoupení. Na svatoludmilskou pouť vás zase zve Chvalský zámek. Těšit se tam můžete na stánky s originálními dárky z dalekých koutů světa, domácí dobroty nebo výběrovou zahraniční kávu. Na Chvalském zámku můžete také navštívit rodinnou interaktivní výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. A v Praze pokračuje Czech Design Week, 13. ročník oblíbené přehlídky designu a umění, která představí zahraniční i domácí tvůrce. Letošní ročník zaměří svou pozornost hlavně na moderní technologie, udržitelnost, tradiční řemesel a taky na oslavy 70. výročí časopisu ABC. Vidět můžete širokou paletu produktového, sklářského, modního nebo šperkařského designu od zavedených autorů i nových talentů. Czech Design Week bude v Praze do nedělního večera. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: No a podíváme se na aktuální předpověď počasí. Dnes bude většinou zataženo, postupně od severozápadu občas déšť nebo přehánky. Večer srážky četnější, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný, jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. A jdeme na silnice, tam se stále něco děje, například na Vevelznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá ještě do poloviny listopadu. No a komplikace máme také v ulicích Prahy, třeba kvůli odstavenému porouchanému autu. To na D4, 14. kilometr ve směru z Prahy na Strakonice, dejte pozor, je tady odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdná krajnice. No a stejný problém je taky na D8, a to na 3. kilometru ve směru do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo, je odstavené po požáru. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách.

0: Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci v říjnu stavět základy pro budoucí terasu nad nástupišti. K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Svaz průmyslu to vítá. V Německu protestovalo 10 000 lidí proti krajně pravicové straně AfD. Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
2: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží.
0: Lidé v Praze Radotíně si připomínají sté výročí místního kina. Městská část připravila celodenní program s komentovanou prohlídkou a promítáním několika filmů. Vznikla také pamětní deska. O 7:30 večer akci zakončí diskuze o českém filmu, které se zúčastní třeba herec Miroslav Donutil. Podle radnice je radotínské kino třetím nejstarším v Praze. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%, zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera už je teď od podporu mezi firmami zájem.
3: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovali přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa Proof, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě 6. a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z etapového vítězství se radoval Španěl Mikel Landa. Dnes odpoledne závodníci vyrazí do poslední 112 km dlouhé rovinaté etapy s cílem v Granadě. Dnes bude v Praze a okolí většinou zataženo. Postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky, večer pak budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A na silnicích opatrně, v Praze máme dopravní nehody. V ulici Na Petřinách směrem do centra na úrovni Střešovické nemocnice dejte pozor. Srazilo se tady osobní auto a sanitka. V Čilské ulici u stanice metra Opatov máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, i tady opatrně. Pozor také na D4. Na 43. kilometru ve směru na Prahu se pohybuje chodec na dálnici. Komplikace máme na D4 i na 14. kilometru ve směru na Strakonice, tady je odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice, očekávejte možné zdržení. A ještě doplním problémy na D8, a to mezi 0,5. a 0. kilometrem ve směru do Prahy. Pracuje se tady na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
4: Dobré nedělní ráno, dnes je 13. září a to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. A nevynecháme ani další hudební pecky, v ranní Praze už s nimi čeká skupina 21 Pilots. i Martin Garrix s Edem Sheeranem. Je 9 hodin a téměř 6 minut a pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.
1: Raní Praha.

0: den Rádia Pravda.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik Plzeňské pivovary. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupy. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Nejúspěšnější americký rapper všech dob s více než 75 miliony prodaných nosičů, Tupac Shakur, byl zastřelen v Las Vegas přesně před 30 lety v roce 1996. Bylo mu 25. Jeho vrah byl usvědčen teprve před 14 dny. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaník.
4: Tonda Blaník, Tonda for president!
3: Marek Daniel a já přeju hezkou neděli.
5: Dnes bude většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky, večer srážky četnější, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia a povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. A podíváme se ještě na situaci na silnicích v Praze a okolí. V Čelské ulici u stanice metra Opatov dejte pozor. Havarovala tady 2 osobní auta. Není to bohužel jediná nehoda, další je na Petřinách, tedy v ulici na Petřinách směrem do centra. Na úrovni Střešovické nemocnice havarovalo osobní auto a sanitka. Projíždějte opatrně. No a komplikace zůstávají také na D4 na 43. kilometru ve směru na Prahu. Tady se pohybuje chodec na dálnici, tak projíždějte velice opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl desáté na rádiu Praha, čas na další zprávy s Anou Haškovou.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením požadují více peněz na osobní asistenty. Někteří z nich potřebují pomoc 24 hodin denně, ale maximální příspěvek od státu vystačí zhruba na čtvrtinu. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války sloužil jako střelec 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Pamětní deska je umístěna na domě v Chaberské ulici, ve kterém plukovník žil od roku 1952 až do své smrti. Středočeský kraj přispěje skoro 16 milionů korun na vybudování nového centra dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. V areálu vznikne cvičná plocha pro autoškoly nebo také dopravní hřiště pro děti. Využijí ho i rodiny pro trénink jízdy na kole, koloběžce nebo bruslích. Ve Švédsku se dnes konají parlamentní volby. Předvolební průzkumy donedávna ukazovaly náskok opoziční středolevicové sociální demokracie. Podle posledních dat má ale stále větší šanci na vítězství v současnosti vládnoucí středopravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona. Vůbec poprvé se součástí vládní koalice může stát také krajně pravicová strana Švédští demokraté. Dnes čekejte většinou zataženo, občas se objeví déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 18 až 20 stupňů. Foukat bude slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už aktuální dopravní informace, začneme nehodami v pražských ulicích. V Čilské ulici u stanice metra Opatov stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut, projíždějte proto opatrně. Opatrně také v ulici Na Petřinách směrem do centra na úrovni Střešovické nemocnice. Tady je havárie osobního auta a sanitky. Pozor si dejte i na D4. 14. kilometr ve směru z Prahy na Strakonice. V tomto místě je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná krajnice. Projíždějte opatrně. Opatrně na D4 i na 43. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pohybuje po silnici chodec. A ještě doplním D8, 0. až 0. kilometr ve směru na Prahu. Probíhají tady práce na údržbě mostu. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Herečka Sára Donutilová patří už roky do souboru městských divadel pražských. Zahrála se také v seriálech Ulice či Záhadné případy. Jak se těší na novou divadelní sezónu? Proč pro ně nikdy nebyla důležitá sláva? A jak ji proměnilo mateřství? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Přeji vám vydařenou neděli. Hlavní události týdne v krátkém souhrnu, tak to už je za okamžik rubrika Týden v Praze. Dnes bude třeba o rozhodnutí zastupitelů nebo o nákupu nových tramvají. A na rádiu Praha nechybí ani Daddy Yankee

0: Stále s vámi Rádio Praha, přejeme krásný nedělní den dnes s datem 13. září a máme 9:45. Teď je čas na souhrn hlavních událostí posledních dní z naší metropole. Jednali nejen radní, ale i zastupitelé. Rozhodli třeba o penězích pro nákup nových tramvají a Praha taky má nový parkovací dům, respektive připravuje. Víc už Štěpánka Martanová v rubrice Týden v Praze.
1: Hezký den. Hned v pondělí souhlasili pražští radní s uzavřením 30-leté smlouvy s Českými dráhami na provoz příměstských vlaků. Zakázka vyjde na více než 165 miliard korun. Dále, že jednotlivé městské části dostanou příští rok od města asi 11,7 miliardy, což je o 1 miliardu víc než letos. Jde o peníze ze sdílených daní. To dopravní podnik má od města peníze na nákup nových 25 tramvají Škoda 52T. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun, 40 milionů z toho pokryje evropská dotace. Radní taky rozhodli, že město vypíše výběrové řízení na provozovatele koupaliště Motol. Vítěz získá nájem na 12 let formou koncese. Zároveň ale musí na vlastní náklady vybavit nově vybudované wellness centrum a bistro. Policie odpoledne zasahovala na Palmovce. Zhruba na půl hodiny musela uzavřít část ulice na Žertvách. V jednom z bytů měl být muž se zbraní, vyhrožoval sebevraždou. Kvůli jeho špatnému psychickému stavu následně skončil v péči zdravotníků a zbraň byla plynová. V úterý odpoledne na dvou místech srazila tramvaj chodce. Na Karlově náměstí se střetla se zhruba 5letou dívkou, v Praze 15 srazila dívku mladší 18 let. Obě skončily se zraněními v nemocnici. Tak na sebe prosím, dávejte pozor. V týdnu tak jednal dopravní výbor. Zastupitelé se na něm dozvěděli, že první část dostavby městského okruhu mezi Rybníčky a Českobrodskou by mohla začít už v roce 2029. Zprovozněná by pak byla v roce 36. Stavba dalších tří úseků by měla začít v roce 34 a trvat 8 let. Praha otevřela na sídlišti Dědina nový parkovací dům, vejde se tam až 290 aut. Státní zástupce obžaloval v kauze ovlivňování správních řízení o dopravních přestupcích na úřadu Prahy 12 8 lidí s přijetí úplatku a dalších trestných činů. Mezi obžalovanými je několik bývalých úředníků a také jeden advokát. V metropoli se taky demonstrovalo. Asi stovka lidí volala po prosazení rychlejších změn v systému péče o handicapované. Demonstrace s názvem Projezd za přežití začala u Národního divadla. Poté se průvod, včetně několika lidí na invalidním vozíku za asistence policie, přesunul na Malostranské náměstí. Magistrát dokončil přístavbu k základní škole pro žáky s poruchami chování na Zlíchově. Nově tam může chodit až 150 dětí. Ve čtvrtek jednali pražští zastupitelé. Novou zastupitelkou se stala Mária Ševčíková z Hnutí ANO. Nahradila svého stranického kolegu Ondřeje Prokopa. Ten na mandát rezignoval. Zastupitelé pak rozhodli třeba o úplném zákazu pyrotechniky v dalších 35 městských částech, že darují 45 vyřazených sanitních vozů Ukrajině a dali za úkol radním a dopravnímu podniku určit problémové lokality okolo stanic metra i zastávek a vytvořit plán, kdy se tam bude uklízet. Je to reakce na petici Pražanů. A ještě mám dvě statistiky. Nezaměstnanost v Praze v srpnu meziměsíčně vzrostla na 4%. I tak je ale nejnižší v celé zemi. Místo se prostřednictvím úřadu práce hledalo 40 509 lidí. Ve městě také přibyl obyvatel. Za první pololetí to bylo o 2444. Na konci června tak v metropoli žil téměř 1 410 000 lidí. A je to dáno hlavně stěhováním. V sobotu se na Vítězném náměstí představilo asi 25 mini pivovarů. V Libni jsme si připomněli výročí jejího připojení k Praze a celou neděli se v Radotíně konaly oslavy z tého výročí založení místního kina. A mimochodem je třetí nejstarší v naší metropoli. A je taky tečkou za dnešní rubrikou Týden v Praze. Hezký zbytek nepřeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Dnes bude většinou zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky, večer srážky četnější, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný, jihozápadní až západní vítr do 5 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace. V Praze máme stále nehody, například v ulici Na Petřinách směrem do centra. Na úrovni Střešovické nemocnice tady havarovala sanitka a osobní auto. Projíždějte opatrně. Pozor si dejte také v Čilské ulici. U stanice metra Opatov havarovala dvě osobní vozidla. No a připojím i další místa. D4, 43. kilometr ve směru na Prahu. Tady stále platí varování před chodcem pohybujícím se po dálnici. A ještě D4 a 14. kilometr ve směru z Prahy na Strakonice. Dejte pozor, je tady odstavené, porouchané osobní auto a neprůjezdná krajnice. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. A Málka. Krásná zdravá svačina.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Desátá hodina je tady, sní na rádiu Praha opět zprávy a Anna Hašková ve studiu. Aničko, vítám tě.
1: Hezké dopoledne. Radnice Prahy 10 pořídila vlastní hrobku pro opuštěné zemřelé. Ministr zahraničí Macinka z motoristů věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury z SPD s iránským velvyslancem. Indonéští záchranáři pátrají po pasažerech z trajektu, který se dostal do problémů za špatného počasí. Dnes čekejte většinou zataženo s teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
3: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části.
1: Nové auto pro terénní služby převzalo středisko sociálních služeb Prahy 13. Na jeho pořízení se složilo téměř 30 firem a živnostníků působící v městské části. Auto koupili za více než 400 tisíc korun. Pečovatelky pomáhají seniorům a lidem s postižením s osobní hygienou, přípravou jídla nebo nákupy, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Vzhledem k charakteru terénní práce je spolehlivá doprava nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb. Pečovatelky během jednoho dne navštíví více domácností a jejich práce je časově i organizačně náročná.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s iránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Záchranáři v Indonésii pátrají po 140 pasažerech z lodi, která se dnes ráno ztratila v Javském moři. Informují o tom tamní úřady. Přes 100 lidí už z ní evakuovali. Jeden z nich zemřel. Loď během plavby za nepříznivého počasí ztratila v Javském moři spojení s pevninou. Záchranné týmy s loděmi a helikopterou se potom vydali na místo, kde se loď hlásila naposledy. Bližší informace o tom, co se s plavidlem stalo, úřady nezdělily. Fotbalisté Slavie nastoupí v 18 hodin v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic. Obhájci titulu zatím v nové sestavě neprohráli a podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka to nebude snadné se proti Pražanům prosadit.
5: U Slavie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak od to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
1: Během dneška bude většinou zataženo, postupně přijde déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 18 až 20 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v pražských ulicích. V Čilské u stanice metra Opatov vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Projíždějte proto opatrně. Opatrně také v ulici Na Petřinách směrem do centra na úrovni Střešovické nemocnice. Tady havarovalo osobní auto a sanitka. Pozor také na D4 na 14. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice je odstavené porouchané auto. Je to osobní vůz s poruchou, projíždějte proto opatrně, je tady neprůjezdná krajnice. A přidám D4 35. a 5. kilometr ve směru do Prahy. Dejte pozor, i tady je odstavené porouchané osobní auto. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10:05, hezké nedělní dopoledne. V naší pravidelné rubrice Pražský hnej se podíváme tentokrát do podzemí. Konkrétně na nejhlubší stanici metra, která to je, řekneme už kolem 10:30. Máme pro vás i další vybrané songy. V příštích chvílích se o ně ve víkendové Praze postará třeba Miles Smith.

nebo Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: 10 hodin 16,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásné nedělní dopoledne. Před více než 13 lety vznikla myšlenka uspořádat festival, který by byl oslavou našich psích kamarádů, jejich oddanosti, ale hlavně radosti, kterou nám do života přinášejí. A dnes tak můžete zamířit na už 13. ročník festivalu PesFest. Ten se snaží každý rok připravit pro návštěvníky něco nového a jeho posláním je také pomáhat. Festival pro psa a jeho rodinu se dnes koná v parku na Pankráci od 11:30. Nadace na ochranu zvířat na něm bude poskytovat bezplatné poradenství v oblasti péče, výchovy a výcviku psů a jejich registrace do centrální evidence psů. Součástí je opravdu bohatý program i se soutěžemi a fotoateliérem. A nechybí ani prodej krmy v pamlsku, chovatelských potřeb a vybavení pro zvířata. Vstup je zdarma a podrobné informace najdete i v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. V Praze dejte pozor například na Štěrboholské spojce ve směru na Prahu 9 u sjezdu, respektive hned za sjezdem z Černokostelecké. Tady máme nehodu osobního auta a motocyklu a neprojedete levým jízdním pruhem. Nehod je v pražských ulicích ale více. V Čilské ulici u stanice metra Opatov je to střet dvou osobních vozidel a v ulici na Petřinách směrem do centra na úrovni Střešovické nemocnice se srazilo osobní auto a sanitka. I tady projíždějte velmi opatrně. Opatrně také na 14. kilometru D4 ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A osobní auto s poruchou je i na D4 na 35. a půltém kilometru, ale v opačném směru, tady ve směru do Prahy. I tady dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Praha stále s vámi. Koncem 70. let minulého století byla jako druhá v pořadí spuštěna linka metra A. První úsek, který tvořilo zpočátku jen 7 stanic, odstartoval provoz 12. srpna 1978. Na rozdíl od linky C, která se hloubila zhora, bylo u takzvaného Ačka potřeba vyhloubit tunely pod úrovní Vltavy. Proto taky na této trase najdete nejhlubší stanici. Víc už naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Dneska se budou pražské zajímavosti točit kolem metra a taky naší nejhlubší stanice, kterou máme. A tou je náměstí Míru. Nástupiště je totiž přibližně 53 metrů pod povrchem. Pozor ale na jednu zajímavost. Nejhlubší místo celého metra není stanice, ale tunel mezi Hračanskou a Malostranskou, který sahá asi 68 metrů pod povrch. Do stanice vedou eskalátory dlouhé zhruba 87 metrů. Všichni, kdo jezdíte metrem, tak určitě víte, že jízda po eskalátorech je oproti jiným stanicím trošku nekonečná a trvá podstatně déle. Dokonce se uvádí, že jde o nejdelší eskalátory v celé Evropské unii. Stanice se pro veřejnost otevřela 12. srpna v roce 1978, kdy se rozjel první úsek trasy A mezi tehdejší Leninovou, dnešní Davidskou a zmiňovaným náměstím Míru. Tehdy mělo metro A jen 7 stanic. Zajímavé je taky architektonické řešení. Stanici totiž zdobí typické eloxované hliníkové obklady s vystouplými tvary. Za návrhem stojí architekt Jaroslav Otruba. Ten neřešil jen vzhled, ale tvarování obkladů mělo taky pomáhat s akustikou stanice. Sofie, my se potkáváme v podzemí pražského metra, koukáme spolu na nápis Náměstí Míru, točím reportáž o tom, že to je vlastně nejhlubší stanice z celého pražského metra. Věděla jsi o tom?
2: O tom jsem teda nevěděla.
1: Jste z Prahy, jste místní?
2: Ano.
1: A jezdíte metrem často?
2: Metrem jezdíme docela často.
3: Ale spíš tou červenou cečkem jezdíme. Tady málo.
1: Na rozdíl od linky C, která se hloubila povrchově, bylo u takzvaného Ačka potřeba razit tunely mnohem níž, a to přímo do skály. Metro totiž vede pod úrovní řeky Vltavy. Sabina Vosecká, Rádio Praha.

0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Pozor na Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9. Hned za nájezdem z Černokostelecké máme nehodu osobního auta a motocyklu a neprojedete levým jízdním pruhem. V Čilské ulici u stanice metra Opatov vyšetřují nehodu dvou osobních aut. No a opatrní buďte i v ulici na Petřinách směrem do centra. Na úrovni Střešovické nemocnice se srazilo osobní auto a sanitka. D11. Tady máme komplikaci na 34. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Je tam odstavené porouchané vozidlo. S opatrností je místo průjezdné. Je to v místě zúžení. Připomínám také komplikace na D4, a to na 22. a 5. až 21. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pracuje na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Rádio Praha rozpívala Leny, je 10:45 a na výstavišti Praha dnes pokračuje od 10 do 18 hodin další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby Design Market Babí léto. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale taky ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. Jako vždy tu najdete originální módu, šperky, doplňky, dětské zboží, porcelán, papírenské zboží i delikatesy. Vstup je zdarma a sebou můžete vzít třeba i své čtyřnohé mazlíčky. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Na Štěrboholské spojce dejte pozor ve směru na Prahu 9 hned za nájezdem z Černokostelecké. Střetlo se tady osobní auto a motocykl a neprojedete levým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také v Čelské ulici v Praze. U stanice metra Opatov je nehoda dvou osobních aut. Problémy máme i na D4, a to na 22. a 5. až 21. kilometru ve směru do Prahy. Probíhají tady práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pozor na D5 mezi 25. a 5. a 26. kilometrem ve směru na Plzeň je pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná krajnice. Připomínám také komplikace na D8 mezi 0.5. a 0. kilometrem ve směru na Prahu. Kvůli údržbě mostu je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. A ještě D11, 34. a 0.5. kilometr ve směru na Prahu. Tady máme odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku a Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
2: Rádio Praha, 107,1.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou opět Anna Hašková a přináší zprávy v 11 hodin.
1: Hezké dopoledne. Městské části v Praze likvidují škodlivý strom pajasan žláznatý. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Němci v Dolním Sasku dnes jdou ke komunálním volbám. Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Technická správa komunikací a městské části v Praze začnou s podzimní likvidací pajasanu žláznatého. Jde o rychle se šířící strom z Asie, který vytlačuje původní evropské druhy rostlin. Likvidaci nařizuje Evropská unie.
3: Odřezání nebo vytrhání pajasanu žláznatého většinou není účinné. Odborníci proto musí strom napustit speciální látkou a čekat, až odumře. To trvá minimálně rok. Až poté můžou dřevinu z místa odstranit. Takový postup použije i Praha 6 na 34 místech na svém území, třeba na Břevnově, Dejvicích i Bubenči. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
1: Opravenou kuchyň a jídelnu má fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa v Praze 13. Dělníci obnovili podlahy, obklady nebo vzduchotechniku. Městská část pořídila také nové vybavení a zázemí pro kuchařky. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové teď budou připravovat asi 900 jídel denně.
4: Kuchyně je nyní vybavena moderními přístroji pro přípravu, zpracování, chlazení, výdej i mytí. Nechybí například univerzální kuchyňský stroj s příslušenstvím, velkokapacitní katr na maso, elektrický kráječ nebo velkokapacitní chladící skříně.
1: Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
5: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: V německé spolkové zemi Dolní Sasko dnes voliči hlasují v komunálních volbách. Vyberou zástupce do regionálních zastupitelstev krajských sněmů a zastupitelstev měst a obcí. V některých městech se rozhodne i o budoucích starostech a primátorech. Dolní Sasko je tradičně baštou sociální demokracie. Letos se čeká posílení pozic AFD a oslabení křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Minulý týden volili lidé v sousedním Sasku Anhaltsku, kde vyhrála krajně pravicová AFD. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu poprvé ovládla US Open. Ve finále ženské dvouhry porazila Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-2 v rozhodujícím třetím setu. Dnes bude v Praze a okolí většinou zataženo, postupně pak od severozápadu občas přijde déšť nebo přehánky, večer pak budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V Mojmírově ulici v Praze u křižovatky s Rostislavovou dejte pozor. Je tady nehoda osobního auta a motocyklu. Nehoda je také na Štěrboholské spojce ve směru na Prahu 9 hned za nájezdem z Černokostelecké. I tady se jedná o střet osobního vozu a motocyklu a neprojedete levým jízdním pruhem. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce, v místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení v tomto místě potrvá do 23. února 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Už 11 hodin 5 minut trvá nedělní a dnes taky 13. zářijový den. Pěkné dopoledne. Řemeslníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Historickou stavbu získala obec od církve za 1 korunu a otevřít ji chce příští rok na jaře. Co všechno ještě musí dělníci dokončit, řekneme už za necelou půl hodinu. A ve víkendové Praze přidáme i další písničky, postará se o ně kapela Support Lesbians.

è scopena Crowded House. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Pokud dnes vyrazíte mezi 13. a 18. hodinou na Smíchovskou náplavku, čeká tam na vás festival otevřených dílen. Už po deváté si na něm malí i velcí návštěvníci vyberou z pestré mozaiky aktivit od pražských otevřených dílen. Praha je totiž otevřený dílen jiných kreativních prostor či iniciativ plná. A právě na této akci je najdete ve velkém pohromadě. Vyzkoušíte si řemesla od truhlařiny přes práci se sklem, papírem až třeba po sváření. Ale taky různé reuse aktivity, stop motion animaci nebo relaxační tvorbu mandal. Svou kreativitu zapojíte ušití, kolážování nebo přimalování miniatur. A to vše doplní různé hry, hlavolamy a mnoho dalšího. Vstupné na festival je zdarma a více na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí metropole, ale v Praze začneme, protože tam máme stále problém v Mojmírově ulici. U křižovatky s Rostislavovou havarovalo osobní auto a motocykl. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Stejný problém, tedy nehoda osobního auta s motocyklem, je na Štěrbolovské spojce směrem na Prahu 9 hned za nájezdem z Černokostelecké ulice. Kvůli tomu v tomto místě neprojedete levým jízdním pruhem. Pozor si dávejte i na D11, 34. a 5. kilometr ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané vozidlo, je to v místě zúžení. A ještě připojím Jičínskou ulici v Praze 3, kde se pracuje na vozovce, v místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou. A to až do konce roku. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách.

11 hodin 30 minut, s vámi je stále Rádio Praha, přejeme pěknou neděli. Dělníci rekonstruují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v obci Bukovno na Mladoboleslavsku. Řemeslníci už opravili odvodnění, izolaci a elektroinstalaci,

0: a nová je taky fasáda. Teď se do práce pustili kameníci uvnitř kostela.
1: No teďka připravuju nějaké to místo pro osazení schodů, masivních schodů z dubeneckého pískovce.
2: Řemeslník František, majzlíkem rovnáte celou tu hranu, jak to jde, když je to pískovec, mělo by to jít docela dobře?
1: No ne, ale tam protože to je starý kámen a je křehkej, jo. Musí si opatrně.
2: Kape z vás pot, takže nějakou práci to určitě dá.
1: Asi jo, tak...
2: Co takhle přijde před to?
1: To je schod, to přijde sem pod Maltu, protože původně se to dělalo na vápený Maltě, že jo?
2: Takže to vypadá, že to je vápená Malta.
1: Ano.
2: Pane Zdeňku, vy teďka připravujete Maltu taky jenom vápenou, nebo jak?
3: Vápenou a drobek cementu.
2: Obyvatel Bukovna Rudolf Bahník. Pane Bahníku, co říkáte tomu, že se kostel opravuje?
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje.
2: Vzpomenete si na nějakou zajímavost?
4: Chodil jsem i ministrovat, když tady se konal pohřeb, že jo, tak od kostela byl průvod, tak jako ministrant jsem většinou nes křížek.
2: Podle vedení obce se budou v kostele konat i kulturní akce. Eliška Dvorská, obyvatelka Bukovna.
5: Ano, doufáme, že se tam budou konat nějaký akce i pro děti a určitě, když bude nějaká mše, tak se půjdeme taky podívat.
2: Budou tam moc být i svatby, co říkáte?
5: Určitě, určitě, my jsme zasnoubení s partnerem, tak třeba tam budeme mít svatbu.
2: Obyvatelka Bukovna, ano. Daniela.
6: A my rádi tady v Bukovně právě chodíme na různý takovýhle kulturní akce, takže budeme rádi, že bude možnost.
2: Oprava kostela v majetku obce vyjde na asi 18 milionů korun. Hotovo bude příští rok v květnu. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Maloší.
0: A přinášíme vám aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Jedna je na Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9, hned za nájezdem z Černokostelecké. Havarovalo tady osobní auto a motocykl a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. No a nehoda osobního auta a motocyklu je také v Mojmírově ulici u křižovatky s Rostislavovou. I v tomto místě projíždějte se zvýšenou opatrností. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ještě přidám Střelničnou ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeně dnes bude herečka Sára Donutilová, která patří už roky do souboru městských divadel pražských. Kromě toho si zahrála taky například v seriálech Ulice či Záhadné případy. Jak se těší na novou divadelní sezónu, proč pro ní nikdy nebyla důležitá sláva a jak ji proměnilo vytoužené mateřství. O tom všem promluví na rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a v okolí metropole. V Praze máme nehodu například v Mojmírově ulici u křižovatky s Rostislavovou. Tady havarovalo osobní auto a motocykl. Nehoda je také na Štěrbolovské spojce, a to ve směru na Prahu 9, hned za nájezdem z Černokostelecké. Havarovalo tady taktéž osobní auto s motocyklem a neprojedete kvůli tomu levým jízdním pruhem. Opatrně na D8 na 6,5 kilometru ve směru na Prahu. Jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený, je to kvůli odstavené dodávce s poruchou. A pozor si dejte i na D5 na 25,5 až 26 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je neprůjezdná krajnice. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o život.

0: A pro vás máme další zprávy a ve studiu už je Anna Hašková.
1: Hezký den. Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci v říjnu stavět základy pro budoucí terasu nad nástupišti. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Po zásahu lodi v Hormuzském průlivu zemřel podle iránských úřadů jeden člověk. Odpoledne čekejte zataženost deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží.
1: Sebastian Trmal z Roztok u Prahy drží český rekord za největší počet vyfotografovaných veřejných toalet. Zaznamenával je 9 let při svých cestách po celém světě. Oficiální zápis do české databanky rekordů potvrdila agentura Dobrý den, říká za ní Barbora Zavadilová.
4: Koláž čítá celkem 756 fotografií toalet, které rekordman sám navštívil a před jejich použitím je zároveň i vyfotil. Tyto fotografie byly v průběhu 9 let autorem pořízeny v celkem 27 různých zemích po celém světě.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. V Hormuzském průlivu byla zasažena iránská obchodní loď. Informují o tom iránské úřady. Jeden člověk zemřel a 3 jsou zranění. Kdo za útokem stojí, není jasné. Televize Al Jazeera ale informovala, že Irán obvinil Spojené státy. O kontrolu nad Hormuzským průlivem soupeří Teherán a Washington. Americká a izraelská armáda proti Iránu od konce února vedou válku. Provoz v průlivu je výrazně omezený. Úžina je důležitá pro světovou přepravu ropy, plynu nebo hnojiv. Ceny těchto komodit od začátku konfliktu prudce vzrostly. Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Stejným skóre zvítězili hráči Bohemians nad Slováckem. V dalších zápasech pak Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. Odpoledne bude v Praze a okolí většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Později přechodně srážek ubyde, večer pak budou srážky opět četnější. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Mojmírově ulici v Praze. U křižovatky s Rostislavovou tady havarovalo osobní auto a motocykl. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na Štěrboholské spojce je situace podobná ve směru na Prahu 9, hned za nájezdem z Černokostelecké. I tady se střetlo osobní auto s motocyklem a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Nehodu máme i na D6, a to na půltém kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Havarovalo tady osobní auto do svodidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
5: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezóny součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
2: Jo, moc, ale je pravda, že teď jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná. Vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou geniální přítelkyni třeba, takový fláky, dlouhý. Takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září a část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
1: Já teda upřímně řečeno se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
2: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 30 minut, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy, ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřeh jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky,
1: že to vydrží. Další otázka, pravda, 4,5 hodiny sedě.
2: Ano, 4,5 hodiny, jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
1: A říkala jste, že ta hra je celosouborová.
2: Ano.
1: A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
2: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf. Teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabíraná, už tam vlastně není. Už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá. A jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
1: Tě nastoupí rutina, nebo co se stane?
2: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaný a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru a pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jako vysypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam. No.

0: až na dřeň.
1: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Mm-hmm. Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo.
2: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho to nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
1: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
2: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy jako, nebo spolužáky na DAMU, který i vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérovaný, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří, ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
1: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
2: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Mm-hmm. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to, vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury, takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismů, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela a na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho Gimplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
1: Možná za pár let.
2: Možná. Možná. No, ale pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom Gimplu, jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá a pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na Damu, tak vím, že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávila manželovi, že to bylo jak v Harry Potterovi, jak když přijdete do Bradavice, já miluji Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
1: Říká Sára Donutilová.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až na dřeň.
2: Jsem pořadu Až na dřeně dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
3: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně

0: stranou, protože jsou to tak jako zraňující na jednu stranu věci, na druhou stranu jsou hloupí, protože to ani není jakoby správně opsaný z toho Instagramu, že je to prostě jenom pro senzaci a zase jenom, aby se rozvířila jako lavina nějakých hejtrů, clickbaitový články, no, tak s tím se setkáváme hodně.
1: A jak moc vás vlastně všechno to, co se stalo, proměnilo?
0: Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně, dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví. A to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní. No.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako často spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost. Jak tohle to funguje,
2: nefunguje. Já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu často zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy. Jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako, a myslím si, že se to nikdy nestane. Ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní. To tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky, je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne. No.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
2: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
1: dobře, a co říkat, co neříkat?
2: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to,
1: třeba ty o tom čase.
2: Přesně, no. To jsou takové jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám jako pomohly co nejvíc a myslím si, že práce jako nějaká terapeutická je taky jako důležitá. Já jsem právě hodiny a hodiny mluvila právě se svým manželem a to mi pomáhalo nejvíc, protože já jsem ještě takovej jako vlastně v něčem dost uzavřený člověk. Já si moc nedokážu představit povídat si jako o těch úplně nejbolavějších věcech s někým, koho třeba úplně neznám, ale po povrchu, ono to moc nejde po povrchu, ale víte, co nebudete říkat úplně ty jako nejniternější věci, jo, ale v tom mi opravdu pomohly a bylo hrozně fajn se opřít o někoho, kdo s tím má zkušenost, protože skoro většina jako pracovnic Dítěte v srdci si prošla tím samým, takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí a to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám, no.
0: Radio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Politik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Jak teď prožíváte své současné mateřství a jak přistupujete ke svému synovi?
2: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Hmm. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, ano, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
1: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píše. Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
2: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. Já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
1: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe. Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma? A s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
2: To mě zatím nenapadlo, ale ráda maluju. Takže jsem měla takovou terapii malbou. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme. Uvidíme, třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.
0: Těž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo. A jak vás to proměnilo? Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
2: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení, nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
1: Velmi dobře.
2: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jako že pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím. Možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
1: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
2: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím, jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila, já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím, jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
1: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla.
2: Taky moc děkuju. Děkuju za krásný rozhovor.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: motoristé by se podle průzkumu nedostali do sněmovny, z opozice vede hnutí STAN. Radnice Prahy 10 pořídila vlastní hrobku pro opuštěné zemřelé. Ruský dron zasáhl vlak 2 kilometry od polských hranic. Zbytek nebude zataženo s přehaňkami, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo 31,1% lidí a SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN ze 14,8%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu na začátku měsíce odpovídalo 1539 dospělých lidí. Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení úren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
2: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části.
0: Lidé v Praze Radotině si připomínají sté výročí místního kina. Městská část připravila celodenní program s komentovanou prohlídkou a promítáním několika filmů. Vznikla také pamětní deska. O 7:30 večer akci zakončí diskuze o českém filmu, které se zúčastní třeba herec Miroslav Donutil. Podle radnice je radotinské kino třetím nejstarším v Praze. Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku, informovala o tom ukrajinská železniční společnost. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy, nikdo nebyl zraněn ani nezemřel. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Velitelství polských ozbrojených sil nezaznamenalo narušení vzdušného prostoru země. Fotbalisté Slávy nastoupí v 18 hodin v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic. Obhájci titulu zatím v nové sezóně neprohráli a podle záložníka Severočechu Marcela Čermáka tak nebude snadné se proti Pražanům postavit.
3: U Slávy je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra a že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak o to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme se podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
0: Odpoledne čekejte zataženo, objeví se také déšť nebo přeháňky, postupně pak srážek ubyde. Večer budou od 5 srážky četnější. Teploty vystoupí nejvýše na 17 až 19 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na silnici číslo 3 z Prahy na České Budějovice vázne provoz v okolí Benešova. Pomalej se jede u Olbramovic, pak také v okolí Benešova i u Senohrad. Celkové zdržení směrem na dálnici D1 15 minut. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy silničáři pracují na voznici nebo za voznicí na 22. kilometru. Tady je zdržení 10 minut. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před Zdiby na 0. kilometru pracují silničáři. Kolona má 2 kilometry a zdržení 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou. Je neděle 13. září a máme 5 minut po 13. A z muziky či nasky? Neříkejme tomu selhání. Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Nebo teď Taylor Swift. Krásné odpoledne.

0: Krásné odpoledne, Lost Frequencies dozněly na rádiu Praha, teď máme 14:15, je deštivé odpoledne s datem 13. září, je neděle a nás samozřejmě čeká v našem vysílání další reportáž. Bez asistence není existence. Tak takové heslo tento týden znělo ulicemi Prahy. Lidé s vážným zdravotním postižením vyjeli na průjezd za přežití, aby upozornili na to, že bez dostatečné pomoci se neobejdou. Podrobnosti už za chvíli. Teď se ale podíváme, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před Zděby na nultém kilometru pracují silničáři, kolona má 2 kilometry a zdržení 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
3: Je to nová doba ledová.
2: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
4: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Lidé s vážným zdravotním postižením potřebují každý den pomoc s běžnými věcmi, bez osobní asistence se často neobejdou, tvrdí ale, že potřebné pomoci se jim nedostává a že stát změny v systému péče řeší příliš pomalu. I proto tento týden vyjeli do ulic Prahy.
1: Centrem Prahy projeli lidé na invalidních vozících spolu se svými blízkými. Vyrazili na projezd za přežití, aby upozornili na to, že se neobejdou bez pomoci druhých. Osobních asistentů je ale málo, stát na ně nedává dost peněz a nevystačí tak na celodenní péči.
2: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
1: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Na péči můžou lidé s postižením dostávat až 27 tisíc korun měsíčně, takže velká část péče zůstává na rodině a blízkých. Mili Janatková takhle pomáhá svému manželovi.
3: Mám teď výhodu, že jsem na volné noze, učila jsem 20 let, teď si můžeme tu práci naštěstí docela uspůsobit, ale stane se třeba to, že máme oba práci a do toho nám vypadne asistent, protože ta služba není dostupná.
1: Změny, které by mohly situaci usnadnit, přicházejí pomalu. Proto lidé s postižením požadují, aby se příspěvek na péči zdvojnásobil a mohli si dovolit osobní asistenci 12 hodin denně, říká organizátor akce Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí, tak my chceme ukázat, že nás prostě není málo, že nás to opravdu stojí naše životy.
1: Na projezdu jsem napočítala desítky lidí. Z pražské národní třídy protestující dojeli na Malostranské náměstí před poslaneckou sněmovnu, kde se chtěli sejít hlavně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z ANO a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ti se ale omluvili. Ministr Aleš Juchelka v nám zaslané textové zprávě připustil, že současný systém není uspokojivý. Dodal, že pracuje na reformě sociálních služeb a dlouhodobé péče, která má změnit i způsob, jakým se potřeba péče posuzuje. Nově by podle něj mělo být rozhodující i to, kolik času lidé skutečně potřebují pomoc. S tím chce i lépe propojit dostupnost a financování sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Co se děje v Praze?
0: A my víme také, co se děje na silnicích. Na dálnici D11 mám novinku z Hradce do Prahy. Máme komplikace u Poděbrad. U sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru je nehoda dvou aut a před nehodou zdržení už 15 minut.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách přesně ve 14 hodin. Zprávy pro vás bude mít Sabina Vosecká. Teď opět na silnice a komplikací je poměrně dost. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy máme problémy u Poděbrad. U sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru je nehoda. Střed dvou osobních aut blokuje jeden jízdní pruh a kolona je minimálně na 15 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před Zdiby na 0. kilometru pracují silničáři, kolona je na 10 minut. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy silničáři pracují za voznicí a na 22. kilometru je kolona, tady je zdržení až 20 minut. A na silnici číslo 3 z Českých Budějovic do Prahy pomaleji u Olbramovic a pak také v okolí Benešova i u Senohrab všude je hustý provoz a až k dálnici D1 čekejte zdržení 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočí. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Krásné odpoledne, 14 hodin, posloucháte Rádio Praha a teď další zprávy, tentokrát už se Sabinou Voseckou. Zdravím tě, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Vlaky z Kladna se v prosinci vrátí na Masarykovo nádraží. Umožní to dokončení nástupišť 5 a 6. Fotbalisté Zlína budou hrát o první ligové body proti Hradci Králové. A máme zataženo, k večeru čekáme déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali je Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: Na Masarykovo nádraží v Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou. Teď končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6. V příštím roce dělníci dostaví i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Podle vedoucího stavby Martina Wernera ze správy železnic se ale i potom může objevovat krátkodobé výluky.
4: Nejzajímavější výluku plánujeme v roce 2028. To budeme připíjet stanici do výhradního provozu ETCS, a to znamená kompletní zastavení provozu Masarykova nádraží a lokálně i přilehlých nádraží.
1: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války sloužil jako střelec 311 československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu obdržel 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a řadu dalších vyznamenání. Pamětní deska je umístěná na domě v Chaberské ulici, ve kterém plukovník žil od roku 1952 až do své smrti. Švédové dnes volí nové zákonodárce. Vybírat budou nové poslance, ale taky krajské a místní zastupitele. Svůj mandát obhajuje premiér Ulf Kristersson. Podle průzkumů sice pravicové strany pravděpodobně oslabí výsledek, ale může být velmi těsný.
5: Poslední den kampaně zkomplikovalo napadení sociálně demokratického politika v Göteborgu, na kterého útočník křičel slova jako zrádce. Předsedkyně strany Magdalena Anderssonová, která incident oznámila ve vysílání televize TV4, odsoudila rétoriku, s jakou je předvolební kampaň některých stran vedená. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Využilo ho přitom přes 3,5 milionu voličů, tedy asi 40% ze všech, kteří mají v zemi právo jít k urnám. Volby v zemi obvykle doprovází vysoká volební účast. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Zlína zabojují v šancelize o první body v sezóně. V 8. kole přivítají Hradec Králové. V 15 hodin taky začne taky utkání Plzně s Olomoucí. Od 18 hodin je na programu zápas Teplice Slavia. Pražané se v případě vítězství vrátí do čela tabulky. Odpoledne čekejte zataženou oblohu, čekáme taky srážky, které budou k večeru častější. Teploty vystoupají nejvýše na 17 až 19 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, místy mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jsou komplikace u Poděbrad, na 39. kilometru stále řeší nehodu a je tu zdržení 15 minut. A zdržení už je také na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy, kolona před omezením na mostě Šmejkalka na 24. kilometru, tak ta vás zdrží v tuhle chvíli 20 minut. A na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy silničáři pracují u sjezdu na Kytín na 22. kilometru a fronta už má 4 kilometry.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 5 minut po 14. a já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu třeba Anastasia. Taky Víkend. Nebo teď Pink.

0: Anastasia dospívala na Rádiu Praha přesně ve 14:45. Hlavní události týdne v krátkém souhrnu, to je rubrika Týden v Praze. Dnes bude třeba o rozhodnutí zastupitelů anebo o nákupu nových tramvají. Už za pár minut. Praha je nej.
1: Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Krásné odpoledne. Na Rádiu Praha stále také sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy jsou stále komplikace u Poděbrad a je tu nehoda. Zdržení čekejte mezi 41. a 39. kilometrem. Jinak na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy už je zdržení na mostě Šmejkalka u 24. kilometru. Aktuálně to zdržení je 20-minutové. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy silničáři pracují u sjezdu na Kytín na 22. kilometru a je tu fronta. A na dálnici D5 mám novinku, na výjezdu z Prahy do Plzně v nájezdu z Pražského okruhu stojí nepojízdné nákladní auto.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď už je tu týden v Praze a slovo má Štěpánka.
1: Hezký den. Hned v pondělí souhlasili pražští radní s uzavřením 30-leté smlouvy s Českými drahami na provoz příměstských vlaků. Zakázka vyjde na více než 165 miliard korun. Dále, že jednotlivé městské části dostanou příští rok od města asi 11,7 miliardy, což je o 1 miliardu víc než letos. Jde o peníze ze sdílených daní.

0: Dopravní podnik má od města peníze na nákup nových 25 tramvají Škoda 52T. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun, 40 milionů z toho pokryje evropská dotace. Radní taky rozhodli, že město vypíše výběrové řízení na provozovatele koupaliště Motol. Vítěz získá nájem na 12 let formou koncese. Zároveň ale musí na vlastní náklady vybavit nově vybudované wellness centrum a bistro. Policie odpoledne zasahovala na Palmovce. Zhruba na půl hodiny musela uzavřít část ulice na Žertvách. V jednom z bytů měl být muž se zbraní, vyhrožoval sebe vraždou. Kvůli jeho špatnému psychickému stavu následně skončil v péči zdravotníků a zbraň byla plynová. V úterý odpoledne na dvou místech srazila tramvaj chodce. Na Karlově náměstí se střetla se zhruba pětiletou dívkou, v Praze 15 srazila dívku mladší 18 let. Obě skončily se zraněními v nemocnici. Tak na sebe prosím, dávejte pozor. V týdnu taky jednal dopravní výbor. Zastupitelé se na něm dozvěděli, že první část dostavby městského okruhu mezi Rybníčky a Českobrodskou by mohla začít už v roce 2029. Zprovozněná by pak byla v roce 36. Stavba dalších tří úseků by měla začít v roce 34 a trvat 8 let. Praha otevřela na sídlišti Dědina nový parkovací dům. Vejde se tam až 290 aut. Státní zástupce obžaloval v kauze ovlivňování správních řízení o dopravních přestupcích na úřadu Prahy 12 8 lidí s přijetí úplatku a dalších trestných činů. Mezi obžalovanými je několik bývalých úředníků a také jeden advokát. V metropoli se taky demonstrovalo. Asi stovka lidí volala po prosazení rychlejších změn v systému péče o handicapované. Demonstrace s názvem Projezd za přežití začala u Národního divadla. Poté se průvod včetně několika lidí na invalidním vozíku za asistence policie přesunul na Malostranské náměstí. Magistrát dokončil přístavbu k základní škole pro žáky s poruchami chování na Zlíchově. Nově tam může chodit až 150 dětí. Ve čtvrtek jednali pražští zastupitelé. Novou zastupitelkou se stala Mária Ševčíková z Hnutí ANO. Nahradila svého stranického kolegu Ondřeje Prokopa. Ten na mandát rezignoval. Zastupitelé pak rozhodli třeba o úplném zákazu pyrotechniky v dalších 35 městských částech, že darují 45 vyřazených sanitních vozů Ukrajině a dali za úkol radním a dopravnímu podniku určit problémové lokality okolo stanic metra i zastávek a vytvořit plán, kdy se tam bude uklízet. Je to reakce na petici Pražanů. A ještě mám dvě statistiky. Nezaměstnanost v Praze v srpnu meziměsíčně vzrostla na 4%. I tak je ale nejnižší v celé zemi. Místo se prostřednictvím úřadu práce hledalo 40 509 lidí. Ve městě také přibyl obyvatel. Za první pololetí to bylo o 2444. Na konci června tak v metropoli žil téměř 1 410 000 lidí. A je to dáno hlavně stěhováním. V sobotu se na Vítězném náměstí představilo asi 25 mini pivovarů. V Libni jsme si připomněli výročí jejího připojení k Praze a celou neděli se v Radotíně konaly oslavy z tého výročí založení místního kina. A mimochodem je třetí nejstarší v naší metropoli. A je taky tečkou za dnešní rubrikou Týden v Praze. Hezký zbytek dne přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
1: Co se děje v Praze?
2: Krásné odpoledne, zpátky na silnice na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Stále zdržení u Půděbrad na 39. kilometru se projíždí pomalu kolem nehody pouze levým pruhem. Kolona začíná u 43. kilometru a je to na 20 minut. Tolik dálnice D11, teď je dálnice D1 z Brna směrem do Prahy. Je velmi silný provoz za Koberovicemi na 68. kilometru. Dvě auta po nehodě stojí teď v levém pruhu a další zdržení je opět na mostě Šmejkalka u 24. kilometru a tady to zdržení je na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: 4 kilometry čekejte zdržení minimálně 20 minut. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je velmi silný provoz za Koberovicemi na 68. kilometru a také na Šmejkalce u 24. kilometru. A na dálnici D11 z Hradce do Prahy stále zdržení u Poděbrad na 39. kilometru. Máme stále nehodu a to zdržení před nehodou je 20-minutové.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Krásné odpoledne, 15 hodin, posloucháte Rádio Praha a teď už další zprávy se Sabinou. Hezké poledne.
1: Krásné
0: odpoledne,
1: krásné
0: promiň.
1: Odpoledne, krásné odpoledne. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Fotbalisté Slávie budou hrát v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky a večer čekáme přehánky teploty maximálně 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího se benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
3: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
4: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
5: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je víc než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel.
1: Kanadská zpěvačka Celine Dion zahájila včera večer v Paříži koncertní sérii. Beznadějně vyprodané vystoupení vidělo přes 30 tisíc diváků. Byl to její první koncert po několikaleté pauze způsobené zdravotními problémy. Celine Dion v Paříži do konce května odspívá ještě 25 koncertů.
7: Celine Dion vešla na pódium v černých šatech a vlasy měla stažené do drdolu. Při potlesku fanoušků se neubránila dojetí a řekla, že věřila v návrat ke koncertování. Celine Dion v Paříži zaspívala ty největší hity. Nechyběly skladby z jejího francouzského repertoáru i anglicky zpívané skladby. O koncerty Celine Dion v Paříži je obrovský zájem. Do konce května by je mělo vidět asi 800 tisíc diváků. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Slávie se pokusí vrátit do čela tabulky šance ligy. V osmém kole potřebují v Teplicích zvítězit, aby se vrátili na první místo před Liberec. Teplice poslední dva zápasy vyhrály. Souboj Teplic se Slávií začne v 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A k večeru čekáme přehánky, které můžou být na některých místech četnější, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zdržení stále čekejte na dálnici D1 od Brna do Prahy. První kolona je u 68. kilometru a další před 24.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne s Rádiem Praha s Lenkou Vahalovou. Teď máme 5 minut po 15. a já mám pro vás další dobrou muziku. Imagine Dragons.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 15:45, nezapomeňte dnes večer poslouchat Hit týdne, začíná v 21 hodin a pak v týdnu můžete hlasovat na praha.rozhlas.cz, pokud chcete alespoň částečně ovlivnit náš playlist. Co nás čeká už za chvíli, s naší letající redaktorkou Sabinou Voseckou se vydáme na zahájení do kulturního centra Vzlet. Teď na silnice zdržení zůstává na dálnici D1 u 68. a také u 24. kilometru na trase z Brna do Prahy.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď máme minutu před půl čtvrtou. Už několik let funguje kulturní centrum Vzlet v pražských Vršovicích jako místo, kde se setkává divadlo, výtvarné umění i vzdělávání. Tohle místo tak navazuje na tradici kina z 30. let minulého století. Spolek teď čerstvě vstoupil do nové sezóny a u samotného zahájení nemohla chybět naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Hudba, dílny pro děti, ale taky třeba věštírna nebo bojovka, která zahrnovala hned několik stanovišť. Ty se tematicky věnovaly programu divadla. Tak vypadalo zahájení sezóny ve Vzletu.
2: My vlastně v příští sezóně chystáme hned tři premiéry, dvě proběhnou už teď na podzim a ta třetí proběhne v květnu příštího roku.
1: Říká výkonná ředitelka Vzletu Emílie Formanová.
2: Vlastně my teď hodně chceme pracovat s teenagerama, což je nějaká linka, kterou už jsme tady rozvíjeli v inscenacích, které už vlastně proběhly. I jsme třeba dernierovali, jako například první ránu kapitána, ale vlastně je to nějaká věc, se kterou chceme pracovat dál. Tady máme bohatý program. Nějaké jako kroužky, ateliéry pro děti, kde se vlastně můžou přihlásit nejen vršovičtí, ale kdokoliv, koho by to zajímalo, ať už je to Rádio Vzlet nebo folklorní skupinka Malá Lada, takže vlastně těch věcí pro děti a dospívající se tady koná hodně.
3: Bude premiéra Romeo Julie a rodiče, kterou dělá Anička Klemešová s Petrem Erbesem a se souborem Za 5.12 o tématu rodinných tabů a o tom, vlastně jaký je ideální rodič a o čem se v rodinách nemluví.
1: Doplňuje za umělecké vedení Vzletu režisér a dramaturg Boris Jedinák.
3: Druhou premiérou bude prosincová premiéra Songs of Others, kterou děláme taky s Inčkou Klimešovou a se souborem Veselé chvíle o zakázaných písních a o tom vlastně, jako v jakých situacích se třeba autoritářské režimy bojí nějaké hudební produkce a zakazují ji a kdy my sami si třeba zakazujeme nějaké písně zpívat.
1: Ve foaje divadla je taky k vidění výstava, kterou spolu vytvořili děti, teenageři a osobnosti současného českého výtvarného umění. Sabina Vosecká, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy u Poděbrad na 39. kilometru ještě stále řeší nehodu a zdržení v tuhle chvíli 25 minut. A na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy čekejte zdržení u 68. kilometru a také u 24.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krásné odpoledne, minuta po 3:15, Rádio Praha stále s vámi. Vojenská technika i práce sokolníka, záchranné složky představily v Hostivaři dětem svou práci. Podrobnosti a samozřejmě i fotky z akce najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Teď jaká je situace na silnicích? Výrazné komplikace a zdržení jsou na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy a je to na více místech. První nehoda je už za Brnem u Ostrovačic na kilometru 171. Tady je kolona na 20 minut. Další nehoda je ve směru do Prahy za Koberovicemi na kilometru teď 69 a zdržení je 25 minut. No a další komplikace jsou na mostě Šmejkalka. Tady budete popojíždět mezi 26. a 24. kilometrem. Všechno tedy na cestě do Prahy.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry. Kino v Pražském Radotíně slaví 100 let. Radnice připravila celodenní program. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v lize s Pardubicemi a čekáme déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektů si firmy musí zafinancovat sami a zbytek jim úvěrem poskytne třeba partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
2: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
0: Půjčku ale může firmám poskytnout i Česká exportní banka. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. V Praze přibývá takzvaných školních ulic. Nově je zavede taky první městská část. Auta nebudou moct vjíždět do části Klimenské ulice v okolí základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Omezení má platit mezi 7 až 8 hodinou raní, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnajdrová.
3: Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a ověřit, jak bude opatření fungovat v každodenním provozu.
0: Lidé v Praze Radotíně si připomínají jisté výročí místního kina. Městská část připravila proto celodenní program s komentovanou prohlídkou a promítáním několika filmů. Vznikla taky pamětní deska. O 7:30 večer akci zakončí diskuze o českém filmu, které se zúčastní třeba herec Miroslav Donutil. Podle radnice je radotínské kino třetím nejstarším v Praze. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začíná 48. ročník festivalu Komedie. Nabízí 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Filmovou přehlídku v kině 70 zahájí v 16 hodin Komedie Špikaři, říká mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
4: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v šancelize po třetí v řadě. Na domácím stadionu podlehli v 8. kole Pardubicím 1-2. Plzeň hostí Olomouc a od 6 hodin čeká Teplice souboj s Pražskou Slavií, která se v případě vítězství vrátí na první místo tabulky před Liberec. A ještě počasí, máme většinou zataženou oblohu s deštěm, večer budou od severozápadu srážky opět četnější, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D11 z Hradce do Prahy je lepší situace u Poděbrad na 39. kilometru. Už nehodu odklidili.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha a další dobrá muzika. Bude tu třeba Robin Schulz.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi a už za chvíli pozveme na komentovanou vycházku, která vás provede historií a současností jedné z největších průmyslových oblastí Prahy, tedy bývalého strojírenského gigantu ČKD. Podrobně už za chvíli. Teď pohled na silnice. Zdržení v tuhle chvíli zůstává na dálnici D1 z Brna do Prahy u Ostrovačic na kilometru 171, došetřují nehodu a to zdržení stále zůstává minimálně na 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pražákům je hej.
2: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
3: Pražákům je hej.
2: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Odpoledne kapela Coldplay dozněla na rádiu Praha, teď máme 16.30 a už jsou tu tipy od Jirky Štefla.
1: Vydejte se na komentovanou vycházku, která vás provede historií a současností jedné z největších průmyslových oblastí Prahy, tedy bývalého strojírenského gigantu ČKD. Putování začne u stanice metra Kolbenova, kde se seznámíte s historií a současným stavem tohoto území. Potom se vydáte ulicí Kolbenova směrem do Vysočan, kde se nacházely závody někdejší továrny Aero, ČKD Trakce a automobilky Praga. Detaily a vstupenky najdete na webu industrialnivycházky.cz. A nebo se pobavte s herci Karlem Rodenem a Janou Krauzovou v komedii Sex pro pokročilé, kterou uvádí divadlo Studio 2. Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé? Inscenace plná škádlení, smíchu, ale i zoufalství začíná ve Studiu 2 v pondělí v 19 hodin. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Zpátky na silnice, připomínám dálnici D4 ze Strakonic do Prahy. Tady opět pracují silničáři u sjezdu na Kytín na 22. kilometru. Fronta má teď přes 5 kilometrů a zdržení je 25 minut. A na dálnici D1 z Brna do Prahy opět silný provoz u 76. kilometru a pak na Šmejkalce u 24. kilometru.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
4: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
3: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, Ital Damiano David dospíval na rádiu Praha. Lepší než bitcoiny sběratele nakoupili v aukci v Dejvicích poštovní známky za asi 19 milionů korun. Podrobnosti najdete na praha.rozhlas.cz. A teď už se vracíme na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále čekejte nedělní silný provoz. Popojíždět budete mezi 75. a 66. kilometrem a pak ještě u 24. kilometru na mostě Šmejkalka kvůli dopravnímu omezení. A na dálnici D11 z Hradce do Prahy je silný provoz v okolí Poděbrad. Na 35. kilometru je zúžení a kolona od kilometru 41 a je to na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a my už pro vás máme zprávy na 17. hodinu a ve studiu je Sabina Vosecká. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem. Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv. Kroky koordinuje s okolními státy. Na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci v říjnu stavět základy pro budoucí terasu nad nástupišti. Litva dnes na několik minut přerušila provoz na letišti ve Vilniusu a k večeru čekáme déšť, teploty maximálně do 14 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
3: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
4: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
3: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
5: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
3: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
6: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží.
1: Sebastian Trmal z Roztok u Prahy drží český rekord za největší počet vyfotografovaných veřejných toalet. Zaznamenával je 9 let při svých cestách po celém světě. Oficiální zápis do české databanky rekordů potvrdila agentura Dobrý den, říká za ní Barbora Zavadilová.
7: Koláž čítá celkem 756 fotografií toalet, které rekordman sám navštívil a před jejich použitím je zároveň i vyfotil. Tyto fotografie byly v průběhu 9 let autorem pořízeny v celkem 27 různých zemích po celém světě.
1: Litva dnes na několik minut přerušila provoz na letišti ve Vilniusu. Kvůli možnému narušení vzdušného prostoru země cizím dronem vzlétla taky stíhačka NATO. Podle Litevského národního centra pro řízení krizí šlo nakonec jen o hejno ptáků. To může na radaru vypadat podobně jako dron. Brankář Antonín Kinský udržel v Premier League druhé čisté konto za sebou. Tottenham remizoval s Evertonem 0-0 a dál tak čeká na první ligovou výhru. A ještě přidáváme počasí, čekáme déšť a přehánky. Během noci budou srážky od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty kolem 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Praze už čekejte zdržení ve Strakonické směrem do centra před sjezdem na Radotín. Je kolona od Zbraslavy, je to na 10 minut a 10 minut se jede i na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové a také v Bělohorské obousměrně před Vypichem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 17. Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a samozřejmě i s dobrou muzikou. Bude tu třeba Bruno Mars. Miles Smith.

0: Hezké odpoledne, Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme přesně minutu před 17:15 a za chvíli pro vás budu mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují a selhávají. Zůstaňte s námi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále ještě silný provoz. Jede nebo budete popojíždět na konci 37. kilometru. Je tu zdržení až 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy silný provoz v okolí Poděbrad na 35. kilometru je zúžení a kolona od kilometru 41 je v tuhle chvíli na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách.

nejlepší svatební album Duren Duren. OMD nebo Duren Duren. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Miley Cyrus dospívala krátce před 17:30 na Rádiu Praha a je tu řidičská abeceda. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo už má Václav Drážek.
1: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
2: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe,

0: nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: A já už jen dodám, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na silnicích. Na dálnici D1 stále silný provoz směrem do Prahy. Největší zdržení je mezi Divišovem a sjezdem na Sázavu. Na kilometru 37 stojí nepojízdné osobní auto ve stoupacím pruhu. Kolona je tak z kilometru 42 a to zdržení je až 20-minutové. A na dálnici D11 z Hradce do Prahy zůstává silný provoz v okolí Poděbrad na 35. kilometru. Tady je totiž stále zúžení a kolona vás zdrží od kilometru 41 minimálně 20 minut. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz na tradičních místech u Olbramovic a také u Benešova. Rádio Praha. Dopra-

0: Benson Boone dospíval na Rádiu Praha, teď máme 6:15 a vy nezapomeňte poslouchat Hit týdne, začíná dnes v 21 hodin a samozřejmě potom v týdnu od pondělí do čtvrtka můžete hlasovat na praha.rozhlas.cz a tím ovlivnit náš playlist. Jinak dnešní Hit týdne v 21 hodin pro vás připravil Honza Chlaň. Nadále sledujeme situaci na silnicích. Zdržení je na dálnici D1, D11 a také na Benešovské trojce. Na dálnici D1 stále čekejte zdržení z Brna do Prahy od kilometru 42 na kilometr 37, je to na 20 minut. Další zdržení na dálnici D11 z Hradce do Prahy, tady je to u 35. kilometru kvůli zúžení a je to na 10 minut. A na silnici 3 od Tábora do Prahy, respektive k dálnici D1, je silný provoz u Olbramovic a u Benešovic.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mladí lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Sčítání švédských voleb se možná letos protáhne. A večer čekáme déšť, teploty kolem 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
2: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
0: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé. Souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
3: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost. Tý původní územní studii se počítalo s mateřskou školkou. Tadle informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
0: Švédové dnes vybírají nový parlament i zastupitele. Svůj premiérský post obhajuje Ulf Kristersson, který chce po volbách sestavit koalici s krajně pravicovými švédskými demokraty. Podle průzkumů ale velmi těsně ztrácí na levicový blok stran v čele se sociálními demokraty.
4: Zatímco asi 40% Švédů odevzdalo své hlasy v takzvaném předběžném hlasování, šéfka sociální demokracie Magdalena Anderssonová vyrazila až v samotný volební den. Její strana podle průzkumu vyhraje volby podobně jako v posledních více než 100 letech, tentokrát by ale mohla spadnout na rekordní minimum. Vysoký zájem o takzvané předběžné hlasování, které běželo od posledního týdne v srpnu do soboty, může podle volebního úřadu způsobit komplikace při sčítání. Volební lístky se totiž musí rozvést do příslušných komisí, kvůli velkému množství obálek to ale pošta nestíhá. Pokud by byl výsledek mimořádně těsný, mohou o volbách rozhodnout ještě korespondenční hlasy. Jejich poslední část se ale sčítá až ve středu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Fotbalisté pražské Slávie usilují v Teplicích o návrat na první místo šance ligy. K tomu potřebují zvítězit. I po 8. ligovém kole zůstane poslední v tabulce Zlín, který po porážce 1-2 s Hradcem Králové stále čeká na první bod. A ještě přidáváme počasí. V noci čekáme nad Prahou déšť a přehánky, teploty kolem 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy pomalý provoz, začíná u sjezdu na Vlašim na kilometru 49, sunout se budete až na Šmejkalku a celkové zdržení 25 minut. A na silnici 3 z Tábora směrem k dálnici D1 je zdržení v kolonách na obvyklých místech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
5: K Krásný podvečer, pražský update začíná přesně 5 minut po 18. Poštovní známky, autogramy i vzácné rukopisy. To vše se dražilo na filatelistické aukci v pražských Dejvicích. Podrobnosti už za chvíli.
6: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Krásný podvečer, Pražský update na rádiu Praha, posloucháte i 14 minut po 18. Ve filatelistické aukci v Pražských Dejvicích se včera vydražily poštovní známky a sběratelské předměty zhruba za 19 milionů korun. Do dražby se zapojilo asi 1000 lidí. Počet sběratelů v Česku přitom posledních 20 let klesá.
1: V aukční síni v Pražských Dejvicích se na obrazovce střídají fotografie dražených známek. Přihazovat můžou lidé přes internet i v sále. Sběratelské předměty si přišel osobně koupit třeba Zbyněk Bartoš.
2: Třeba teďka Selalan. Takže Jihoafrické republiky ještě než byla Jihoafrická republika.
1: Pořadatelé připravili pro dražbu zhruba 2700 poštovních známek, rukopisů nebo autogramů. Některé z nich získal i sběratel Jiří Pytel.
3: Já si chci tady vydražit nějaký vzácný věci. Když do toho uložíte malý peníze, tak potom máte veliký peníze. Je to lepší než bitcoin.
4: Za 1100 dosáhnu.
1: Celková vyvolávací cena všech předmětů byla bezmála 16 milionů korun. Do dražby se podle provozního ředitele společnosti Burda Auction Stanislava Vítězka zapojilo zhruba 1000 lidí.
5: Ten zájem je v současné době stále vysoký. Dneska se to více profesionalizuje, jsou to spíše vystavovatelé, případně investoři, ta masovost už z toho se trošku vytrácí.
1: To, že počet sběratelů klesá, potvrzují údaje Českého svazu filatelistů, upozorňuje tajemník Julius Cacka.
6: Vývoj v posledních zhruba 20 letech ukazuje, že ročně ubývá přibližně 7% členské základny. Mimo svaz stojí v současné době přibližně několik tisíc sběratelů známek České republiky.
1: Důvodem je podle tajemníka především menší zájem mezi mladými. Zároveň ale přibývá lidí, kteří se k filatelii vrací na konci pracovní kariéry. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
7: Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále pomalý provoz a začíná u sjezdu na Vlašim na kilometru 49. Popojíždět budete až na Šmejkalku, celé zdržení vám zabere 25 minut navíc. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy jsou kolony, jedna je u Benešova a další u Senohrab.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se v reklamách.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Koncem 70. let minulého století byla jako druhá v pořadí spuštěná linka metra A. První úsek, který tvořilo zpočátku jen 7 stanic, odstartoval provoz 12. srpna v roce 1978. Na rozdíl od linky C, která se hloubila zhora, bylo u takzvaného Ačka potřeba vyhloubit tunel pod úrovní Vltavy a proto také na téhle trase najdete nejhlubší stanici. Více už v reportáži létající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: Dneska se budou pražské zajímavosti točit kolem metra a taky naší nejhlubší stanice, kterou máme. A tou je náměstí Míru. Nástupiště je totiž přibližně 53 metrů pod povrchem. Pozor ale na jednu zajímavost. Nejhlubší místo celého metra není stanice, ale tunel mezi Hračanskou a Malostranskou, který sahá asi 68 metrů pod povrch. Do stanice vedou eskalátory dlouhé zhruba 87 metrů. Všichni, kdo jezdíte metrem, tak určitě víte, že jízda po eskalátorech je oproti jiným stanicím trošku nekonečná a trvá podstatně déle. Dokonce se uvádí, že jde o nejdelší eskalátory v celé Evropské unii. Stanice se pro veřejnost otevřela 12. srpna v roce 1978, kdy se rozjel první úsek trasy A mezi tehdejší Leninovou, dnešní Davidskou a zmiňovaným náměstím Míru. Tehdy mělo metro A jen 7 stanic. Zajímavé je taky architektonické řešení. Stanici totiž zdobí typické eloxované hliníkové obklady s vystouplými tvary. Za návrhem stojí architekt Jaroslav Otruba. Ten neřešil jen vzhled, ale tvarování obkladů mělo taky pomáhat s akustikou stanice. Sofie, my se potkáváme v podzemí pražského metra. Koukáme spolu na nápis Náměstí Míru. Točím reportáž o tom, že to je vlastně nejhlubší stanice z celého pražského metra. Věděla jsi o tom?
3: O tom jsem teda nevěděla.
2: Jste z Prahy? Jste místní?
3: Ano.
2: A jezdíte metrem často?
3: Metrem jezdíme docela často.
4: Ale jo. Spíš tou červenou cečkem jezdíme. Tady málo.
2: Na rozdíl od linky C, která se hloubila povrchově, bylo u takzvaného Ačka potřeba razit tunely mnohem níž, a to přímo do skály. Metro totiž vede pod úrovní řeky Vltavy. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: V Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou. Nyní končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6. V příštím roce dělníci dostaví i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Podle vedoucího stavby Martina Wernera ze Správy železnic se ale i potom můžou objevovat krátkodobé výluky. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je víc než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici. V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války sloužil jako střelec 311 československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Za svou odvahu obdržel 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a řadu dalších vyznamenání. Pamětní deska je umístěná na domě v Chaberské ulici, ve kterém plukovník žil od roku 1952 až do své smrti. Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení úren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun. A autobusovou linku 137 v Praze plně nahradí od příštího pondělí trolejbusy číslo 52. Pojedou z zastávky na Knížecí na Valtrovku. Každý druhý spoj pak bude zajíždět taky do Jinonic. Start plnohodnotného provozu trolejbusové linky umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. A ještě přidáváme počasí, máme deštivo, během noci budou srážky od severozápadu ubývat, nejnižší teploty kolem 14 stupňů, ráno pak bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen výjimečně se vyskytnou přeháňky, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále velmi silný provoz na Benešovsku. Kolony začínají za sjezdem na Vlašim na 47. kilometru a popojíždět budete až na Šmejkalku. Celkové zdržení až půl hodiny.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik, Plzeňské pivovary. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupenky. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Nejúspěšnější americký rapper všech dob s více než 75 miliony prodaných nosičů, Tupac Shakur, byl zastřelen v Las Vegas přesně před 30 lety v roce 1996. Bylo mu 25. Jeho vrah byl usvědčen teprve před 14 dny. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaník.
4: Tonda Blaník, Tonda for president!
3: Marek Daniel. A já přeju hezkou neděli.
0: Rádio Praha, 107,1 FM.
5: Rádio Praha.

0: Pražský update. Krásný podvečer, 6:45, stále posloucháte Pražský update a teď už týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den. Hned v pondělí souhlasili pražští radní s uzavřením 30-leté smlouvy s Českými dráhami na provoz příměstských vlaků. Zakázka vyjde na více než 165 miliard korun. Dále, že jednotlivé městské části dostanou příští rok od města asi 11,7 miliardy, což je o 1 miliardu víc než letos. Jde o peníze ze sdílených daní. To dopravní podnik má od města peníze na nákup nových 25 tramvají Škoda 52T. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun, 40 milionů z toho pokryje evropská dotace. Radní taky rozhodli, že město vypíše výběrové řízení na provozovatele koupaliště Motol. Vítěz získá nájem na 12 let formou koncese. Zároveň ale musí na vlastní náklady vybavit nově vybudované wellness centrum a bistro. Policie odpoledne zasahovala na Palmovce. Zhruba na půl hodiny musela uzavřít část ulice na Žertvách. V jednom z bytů měl být muž se zbraní, vyhrožoval sebevraždou. Kvůli jeho špatnému psychickému stavu následně skončil v péči zdravotníků a zbraň byla plynová. V úterý odpoledne na dvou místech srazila tramvaj chodce. Na Karlově náměstí se střetla se zhruba 5letou dívkou, v Praze 15 srazila dívku mladší 18 let. Obě skončily se zraněními v nemocnici. Tak na sebe prosím, dávejte pozor. V týdnu taky jednal dopravní výbor. Zastupitelé se na něm dozvěděli, že první část dostavby městského okruhu mezi Rybníčky a Českobrodskou by mohla začít už v roce 2029. Zprovozněná by pak byla v roce 36. Stavba dalších tří úseků by měla začít v roce 34 a trvat 8 let. Praha otevřela na sídlišti Dědina nový parkovací dům. Vejde se tam až 290 aut. Státní zástupce obžaloval v kauze ovlivňování správních řízení o dopravních přestupcích na úřadu Prahy 12 8 lidí s přijetí úplatku a dalších trestných činů. Mezi obžalovanými je několik bývalých úředníků a také jeden advokát. V metropoli se taky demonstrovalo. Asi stovka lidí volala po prosazení rychlejších změn v systému péče o handicapované. Demonstrace s názvem Projezd za přežití začala u Národního divadla. Poté se průvod včetně několika lidí na invalidním vozíku za asistence policie přesunul na Malostranské náměstí. Magistrát dokončil přístavbu k základní škole pro žáky s poruchami chování na Zlíchově. Nově tam může chodit až 150 dětí. Ve čtvrtek jednali pražští zastupitelé. Novou zastupitelkou se stala Mária Ševčíková z Hnutí ANO. Nahradila svého stranického kolegu Ondřeje Prokopa. Ten na mandát rezignoval. Zastupitelé pak rozhodli třeba o úplném zákazu pyrotechniky v dalších 35 městských částech, že darují 45 vyřazených sanitních vozů Ukrajině a dali za úkol radním a dopravnímu podniku určit problémové lokality okolo stanic metra i zastávek a vytvořit plán, kdy se tam bude uklízet. Je to reakce na petici Pražanů. A ještě mám dvě statistiky. Nezaměstnanost v Praze v srpnu meziměsíčně vzrostla na 4%. I tak je ale nejnižší v celé zemi. Místo se prostřednictvím úřadu práce hledalo 40 000 a 509 lidí. Ve městě také přibyl obyvatel. Za první pololetí to bylo o 2444. Na konci června tak v metropoli žil téměř 1 410 000 lidí. A je to dáno hlavně stěhováním. V sobotu se na Vítězném náměstí představilo asi 25 mini pivovarů. V Libni jsme si připomněli výročí jejího připojení k Praze a co neděli se v Radotíně konaly oslavy z tého výročí založení místního kina. A mimochodem je třetí nejstarší v naší metropoli. A je taky tečkou za dnešní rubrikou Týden v Praze. Hezký zbytek nepřeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále velmi silný provoz na Benešovsku. Kolony začínají za sjezdem na Vlašim na 47. kilometru. Popojíždět budete až na kilometr 23 a celkové zdržení 25 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a já se dívám, jaké bude zítra počasí. Ráno bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky a večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší tedy pondělní teploty 20 až 22 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv. Kroky koordinuje s okolními státy. Opoziční ANO a STAN by mohly po volbách v Praze spolupracovat s vládním hnutím ANO. Fotbalová Slavie hraje v Teplicích u návrat do čela ligové tabulky a v noci čekáme ubývání srážek. Zítra ráno bude zataženo až polojasno.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
2: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
3: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
2: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
4: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
2: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnili koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly populárním cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
5: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání. Má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Slavie se pokouší vrátit na první místo šance ligy. V osmém kole k tomu Pražané potřebují vyhrát v Teplicích. Aktuální stav je 0-1 pro Slavii. A v noci bude srážek ubývat, zítra ráno čekáme zataženou oblohu místy přehánky, postupně pak polojasno, výjimečně přes den přehánky. Teploty maximálně 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je stále velmi silný provoz na Benešovsku. Pojíždět budete mezi 47. a 23. kilometrem a je to minimálně na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Bez asistence není existence, takové heslo tento týden znělo ulicemi Prahy. Lidé s vážným zdravotním postižením vyjeli na projezd za přežití, aby upozornili na to, že bez dostatečné pomoci se neobejdou. Podrobnosti už za chvíli. A z muziky Katy Perry. Bandits over a broken heart. Avicii. Nebo teď Hozír, krásný večer.

0: Krásný večer, Radio Praha stále s vámi. Lidé s vážným zdravotním postižením potřebují každý den pomoc s běžnými věcmi. Bez osobní asistence se často neobejdou. Tvrdí ale, že potřebné pomoci se jim nedostává a že stát změny v systému péče řeší příliš pomalu. I proto tento týden vjeli do ulic Prahy. Projezdem za přežití upozorňovali na to, že bez dostatečné asistence nemohou žít samostatně.
1: Centrem Prahy projeli lidé na invalidních vozících spolu se svými blízkými. Vyrazili na projezd za přežití, aby upozornili na to, že se neobejdou bez pomoci druhých. Osobních asistentů je ale málo. Stát na ně nedává dost peněz a nevystačí tak na celodenní péči.
2: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
1: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Na péči můžou lidé s postižením dostávat až 27 tisíc korun měsíčně, takže velká část péče zůstává na rodině a blízkých. Mili Janatková takhle pomáhá svému manželovi.
3: Mám teď výhodu, že jsem na volné noze, učila jsem 20 let, teď si můžeme tu práci naštěstí docela uspůsobit, ale stane se třeba to, že máme oba práci a do toho nám vypadne asistent, protože ta služba není dostupná.
1: Změny, které by mohly situaci usnadnit, přicházejí pomalu. Proto lidé s postižením požadují, aby se příspěvek na péči zdvojnásobil a mohli si dovolit osobní asistenci 12 hodin denně, říká organizátor akce Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí, tak my chceme ukázat, že nás prostě není málo, že nás to opravdu stojí naše životy.
1: Na projezdu jsem napočítala desítky lidí. Z pražské národní třídy protestující dojeli na Malostranské náměstí před poslaneckou sněmovnu, kde se chtěli sejít hlavně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z ANO a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ti se ale omluvili. Ministr Aleš Juchelka v nám zaslané textové zprávě připustil, že současný systém není uspokojivý. Dodal, že pracuje na reformě sociálních služeb a dlouhodobé péče, která má změnit i způsob, jakým se potřeba péče posuzuje. Nově by podle něj mělo být rozhodující i to, kolik času lidé skutečně potřebují pomoc. S tím chce i lépe propojit dostupnost a financování sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

gigantu ČKD. Podrobnosti už za pár minut. Na Rádiu Praha samozřejmě stále sledujeme nejen jaká je doprava, ale také jaké bude zítra počasí. Ráno bude v pondělí zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky a večer se přidá další oblačnost. A zítřejší teploty 20 až 22 stupňů.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a teď už jsou tu slíbené tipy od Jirky Štefla.
1: Vydejte se na komentovanou vycházku, která vás provede historií a současností jedné z největších průmyslových oblastí Prahy, tedy bývalého strojírenského gigantu ČKD. Putování začne u stanice metra Kolbenova, kde se seznámíte s historií a současným stavem tohoto území. Potom se vydáte ulicí Kolbenova směrem do Vysočan, kde se nacházely závody někdejší továrny Aero, ČKD Trakce a automobilky Praga. Detaily a vstupenky najdete na webu industrialnivycházky.cz. A nebo se pobavte s herci Karlem Rodenem a Janou Krauzovou v komedii Sex pro pokročilé, kterou uvádí divadlo Studio 2. Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé? Inscenace plná škádlení, smíchu, ale i zoufalství začíná ve Studiu 2 v pondělí v 19 hodin. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem, pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
3: Je to nová doba ledová.
2: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
0: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť, bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 20 hodin a připravené už jsou další zprávy. Ve studiu je Sabina, krásný večer.
1: Krásný večer všem. Jedna má první školní ulici u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Autobusovou linku 137 nahradí v Praze trolejbus s číslem 52. Prezident USA Trump vzkázal Ukrajině, ať neútočí na ruskou ropnou infrastrukturu. A zítra čekáme zataženo místy přehánky, denní teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze přibývá takzvaných školních ulic. Nově je zavede taky první městská část. Auta nebudou moct vyjíždět do části Klimenské ulice v okolí základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Omezení má platit mezi 7 až 8 hodinou ranní, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
3: Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a ověřit, jak bude opatření fungovat v každodenním provozu.
1: Autobusovou linku 137 v Praze plně nahradí od příštího pondělí trolejbusy číslo 52. Pojedou z zastávky na Knížecí na Valtrovku. Každý druhý spoj pak bude zajíždět také do Jinonic. Start plnohodnotného provozu trolejbusové linky umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsalo, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinérie legitimními vojenskými cíly. Tereza Kneblová vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek na divoké vodě. Uspěla ve španělském Seu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu vyšplhala na třetí místo. Ještě přidáváme počasí, zítra ráno bude zataženo až oblačno, místy přehánky a během dne taky polojasno. Teploty maximálně 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásný večer, vracíme se na silnice. Hustší provoz ještě čekejte na dálnici D1 z Brna do Prahy mezi 47. a 23. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Jaké nás čeká další téma? Lidé v Česku na dobročinnost ročně darují desítky milionů korun ze závěti. Na tuhle možnost upozorňuje měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. A tedy den mezinárodních den závěti připomeneme už za chvíli. A z muziky bude tu třeba kapela Rolling Stones. Taky Lost Frequencies. Nebo teď Sabrina Carpenter.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme přesně 8:45. Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku ve svých posledních vůlích na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Tenhle způsob darování navíc podle koalice volí čím dál více lidí.
1: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
2: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. Rozhodl se darovat desetinu majetku organizaci Cesta domů. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
3: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
2: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
2: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
5: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
2: Závěť je možné sepsat i bez právníka vlastní rukou. Je ale potřeba jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
6: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí, i když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
2: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3000 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Rádio Praha, co se děje?
8: Co se děje?
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, Metallica dozněla na Rádiu Praha a nás už za chvíli čeká další reportáž, tentokrát na téma doučování. Roste zájem o doučování dětí. Rodiče se tak snaží zvýšit šanci svých dětí uspět u přijímacích zkoušek na střední a také na vysoké školy. Podrobnosti už za pár minut. Jak bude zítra, tak po ránu nás čeká zatažené až oblačné nebe, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou opět přeháňky a zítřejší pondělní teploty 20 až 22 stupňů.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi, máme minutu před 8:45. Doučování může výrazně zvýšit šanci dítěte na přijetí na vysněnou školu, proto také zájem o něj roste, potvrzují to všechny námi oslavené organizace, které nabízejí přípravné kurzy k přijímačkám, a to i klasické doučování. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny.
1: Syn docházel na doučování do Člověka v tísni, protože jsme si nemohli dovolit vlastně placený, takže jsme to měli zdarma od nich, za což jsme moc vděční, protože mu to velice pomohlo. Po dlouhé nemoci se nemohl nějak jako navrátit do toho procesu té školy.
2: Popisuje paní Michaela z Prahy. Jejího syna doučovali v neziskové organizaci Člověk v tísni matematiku a fyziku, a to kvůli prospěchu ve škole. Pobočky má tato organizace po celém Česku a zájem o doučování je tak velký, že třeba v Praze jsou teď kapacity úplně plné. Popisuje vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Adéla Pospíchalová a dodává, že práce s některými dětmi není vždy jen o školních předmětech.
3: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
2: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
2: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovaly. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
5: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
2: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
6: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi necelých 150 korun na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
2: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Rádio Praha. Co se děje? Co se děje? Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 21. hodinu a s námi ve studiu je Sabina Vosecká. Krásný večer.
1: Krásný večer všem. Strážníci dostanou 10 nových hybridních aut za více než 10 milionů korun. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Fotbalisté Pražské Slávie jsou zpátky v čele šance ligy a zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je víc než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel.
1: Sebastian Trmal z Rodstock u Prahy drží český rekord za největší počet vyfotografovaných veřejných toalet. Zaznamenával je 9 let při svých cestách po celém světě. Oficiální zápis do české databanky rekordů potvrdila agentura Dobrý den, říká za ní Barbora Zavadilová.
4: Koláž čítá celkem 756 fotografií toalet, které rekordman sám navštívil a před jejich použitím je zároveň i vyfotil. Tyto fotografie byly v průběhu 9 let autorem pořízeny v celkem 27 různých zemích po celém světě.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornil při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvků na péči, aby si mohli zajistit víc než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje proto jeho změnu. Česko si dnes připomnělo 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky, například v Ostravské Nové Vsi.
5: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
6: Takže všechno šlo do baráku prostě.
5: No všechno šlo tady jako.
7: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
8: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz na soutoku.
7: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Vláda ve Varšavě nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko dnes zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
9: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
10: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. 2 drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Pražské Slávie jsou zpátky v čele šance ligy. V Teplicích vyhráli 2-0 a na prvním místě tabulky mají o bod víc než druhý Liberec. Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2, stejně jako Zlín s Hradcem Králové, a Olomouc zvítězila na stadionu Plzně 3-2. Ráno bude zatažené až oblačné, místy čekáme také přehánky a občasný déšť. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní maxima 20 až 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
6: Hit týdne.
11: Startuje další vydání hit parády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň a tentokrát se výsledky promíchaly opravdu pořádně. Máme čtyři novinky a nový song na prvním místě. Tak jdeme na to.
2: Hit týdne.
6: Nasazená novinka.
11: James Blunt si ještě trochu prodlužuje léto. Tastes Like Summer vydal začátkem srpna a už název napovídá, že nás na 3,5 minuty vrátí do prázdninové nálady. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Kygo, Khalid a Griffin dali dohromady společný single Save My Love. Skladba vyšla už loni v létě. Teď se ale vrací do hry o vaše hlasy v hitu týdne. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Irská kapela Fontaines DC vydala v srpnu novinku Marianne. Pod skladbou je autorsky podepsaná kompletní pětice členů kapely, včetně frontmana Graena Shatna. Fontaines DC Marianne.

Česká zpěvačka Eli, vlastním jménem Eliška Tunková, přichází s novinkou Ďábel a Prada. Skladbu napsala společně s Filipem Kaletou a vydala ji na konci srpna. Eli, Ďábel a Prada.

A pátou novinkou propojujeme Francii s Británií. Offenbach se spojili s kapelou Star Sailor a společně oživili její skladbu Four to the Floor, která původně vyšla už v roce 2004. Offenbach a Star Sailor Four to the Floor.

Rock.cz. Hit týdne. Tentokrát se podíváme do britského singlového chartu a vlastně se nám krásně spojí s naším hitem týdne. Ella Langley a Choose in Texas jsou totiž aktuálně v Británii na prvním místě. Do britské Top 100 vstoupila skladba už v lednu, postupně se vyšplhala vzhůru a po 36 týdnech se dostala až na samotný vrchol. A u nás? Ella Langley je právě ve svém 8. a posledním týdnu. Kde skončila, to se dozvíme za chvíli. Nasazené skladby jsme si představili, do britského žebříčku nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste je sestavili svými hlasy. Číslo 10. 10. místo a novinka. Jsou tu Karol G a Bruno Mars, Still.

0: Její svatební album Duren Duren. OMD nebo Duren Duren. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.
1: Sedmé místo a další novinka. Skupina Kryštof a Sergej Barakuda. Movie Stars.

Hitce hitu týdne na Rádiu Praha. Páté místo zůstává přesně tam, kde bylo minule. Jsou tady Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied.

A třetí místo znamená naše jediné loučení kvůli maximálnímu počtu týdnů. Ella Langley je v hitu týdne 8. týden, takže dál už podle pravidel pokračovat nemůže, proto už pro ní nehlasujte. Tady je Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hit týdne.
1: S Honzou Chlaněm. Honzou Chlaněm.
2: Čtyři novinky znamenají také čtyři odchody. Ze třetího místa po jediném týdnu vypadává The Bauza Magnetic. Z osmé příčky po sedmi týdnech odcházejí Another

a z desítky se po 6 týdnech loučí Eva Farna. Neříkej, co má se stát. Jsme na druhém místě a tady máme největší skok tohoto kola. Minule byl sedmý, tentokrát je stříbrný, tedy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hit týdne.
1: S Honzou Chlaně.
2: Za chvíli si představíme nového vítěze Hitu týdne Rádia Praha. Teď je ale na řadě rekapitulace. Desítka, Karol G a Bruno Mars, Still. Deváté místo, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Osmička, Patrik Malý a Sebastian, 2005. Sedmá příčka, Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Šestka, Jubel, Ocean House. Pátá příčka, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrté místo, Temper City, Self-Aware. Trojka, Ella Langley, Choosing Texas. A druhá příčka, Teddy Swims, Break Up in Reverse. A kdože je tedy vítěz 38. kola hitu týdne? Tohle je nástup bez jakéhokoliv rozkoukávání. Shaboozy byl minule mezi nasazenými a vy jste Born to Die poslali rovnou až na samotný vrchol. Nová jednička hitu týdne Rádia Praha je Shaboozy Born to Die.

0: A to je pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se v tuhle chvíli loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se těším zase na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.
2: Bylo 22 hodin. Vlaky z Kladna se v prosinci vrátí na Masarykovo nádraží. Umožní to dokončení nástupišť 5 a 6. Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. A ráno bude zataženo. Místy přeháňky, teploty přes den maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Na Masarykovo nádraží v Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou. Nyní končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6. V příštím roce dělníci dostaví i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Podle vedoucího stavby Martina Wernera ze správy železnic se ale i poté můžou objevovat krátkodobé výluky.
3: Nejzajímavější výluku plánujeme v roce 2028. To budeme připíjet stanici do výhradního provozu ETCS, a to znamená kompletní zastavení provozu Masarykova nádraží a lokálně i přilehlých nádraží.
2: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války sloužil jako střelec 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník za svou odvahu obdržel 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a řadu dalších vyznamenání. Pamětní deska je umístěná na domě v Chaberské ulici, ve kterém plukovník žil od roku 1952 až do své smrti. České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektů si firmy musí zafinancovat sami. Zbytek jim úvěrem poskytne třeba partnerská ukrajinská banka. Popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
4: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
2: Svěřenkyně trenéra Jana Železného Japonka Haruka Kitaguchiová vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68,92 metru. Zítra ráno bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen výjimečně se vyskytnou přeháňky. Teploty maximálně 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: return to my side.
1: Hit týdne. Boji o body jsou tentokrát hned čtyři nováčci. Na desátém místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. Můžem si začít hrát. Sedmá příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na šestce jsou Žubel a Ocean House.
2: Hit týdne.
1: A ta čtvrtá novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezóny součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
2: Jo, moc, ale je pravda, že teď jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná. Vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný i ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou geniální přítelkyni třeba, takový fláky, dlouhý, takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září a část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
1: Je teda upřímně řečeno, se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
2: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 0,5 hodiny, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy. Ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřah jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky, že to vydrží.
1: Další pravda, 4,5 hodiny sedět.
2: Ano,
1: 4,5 hodiny.
2: Jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
1: Říkala jste, že ta hra je celosouborová. A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
2: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf, teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabírána, už tam vlastně není, už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá. A jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
1: Že nastoupí rutina, nebo co se stane?
2: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaný a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru a pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jako sypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam. No.

0: až na dřeň.
1: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Mm-hmm. Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo.
2: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho to je nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
1: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
2: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy jako, nebo spolužáky na DAMU, který i vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérovaný, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
1: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
2: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Mm-hmm. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to a vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury, takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismu, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela. A na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho Gimplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
1: Možná za pár let.
2: Možná. Možná. No, ale pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom Gimplu jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá a pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na DAMU, tak že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávila manželovi, že to bylo jak v Harry Potterově, jak když přijdete do Bradavic, já miluji Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
1: Říká Sára Donutilová.

0: na dřeň.
1: Jsem pořadu až na dřeně dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
2: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně jsem s tím oznámením jako přišla i já sama, takže to, co se jako rozjelo potom, se dalo asi čekat. Chytají se toho bulvární plátky jako dnes a denně, stačí jakákoliv zmínka, jako teď jsem zmínila na Instagramu, jenom že hypoteticky, jak ženy přestávají kojit, jako a zase z toho byly články a vždycky jsou k tomu úplně absurdní titulky, já už se snažím tako odsouvat, teď lidi mi to posílají v dobrý víře, že jako mi pomůžou tím, že to jako by budu vědět, ale už to ani jako se snažím spíš nečíst a dávat tak jako stranou, protože jsou to tak jako zraňující na jednu stranu věci, na druhou stranu jsou hloupí, protože to ani není jakoby správně opsaný z toho Instagramu, že je to prostě jenom pro senzaci a zase jenom, aby se rozvířila jako lavina nějakých hejtrů, clickbaitový články, no, tak s tím se setkáváme hodně.
1: Jak moc vás vlastně všechno to, co se stalo, proměnilo?
2: Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako, že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně. Dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví a to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní. No.

0: až na dřeň.
1: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako často spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost. Jak tohle to funguje,
2: nefunguje. Já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu často zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy. Jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako a myslím si, že se to nikdy nestane. Ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní. To tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky, je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne. No.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
2: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
1: dobře, a co říkat, co neříkat?
2: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to,
1: třeba ty o tom čase.
2: Přesně, no. To jsou takové jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám jako pomohly co nejvíc a myslím si, že práce jako nějaká terapeutická je taky jako důležitá. Já jsem právě hodiny a hodiny mluvila právě se svým manželem a to mi pomáhalo nejvíc, protože já jsem ještě takovej jako vlastně v něčem dost uzavřený člověk. Já si moc nedokážu představit povídat si jako o těch úplně nejbolavějších věcech s někým, koho třeba úplně neznám, ale po povrchu, ono to moc nejde po povrchu, ale víte, co nebudete říkat úplně ty jako nejniternější věci, jo, ale v tom mi opravdu pomohly. A bylo hrozně fajn se opřít o někoho, kdo s tím má zkušenost, protože skoro většina jako pracovnic Dítěte v srdci si prošla tím samým. Takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí. A to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám. No.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: až na dřeň.
1: Jak teď prožíváte své současné mateřství a jak přistupujete ke svému synovi?
2: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Hmm. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, no, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
1: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píše. Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
2: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. Já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
1: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe. Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma? A s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
2: To mě zatím nenapadlo.

0: ale ráda maluju. Mm-hmm. Takže jsem měla takovou terapii malbou. Mm-hmm. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme. Uvidíme, třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.
1: Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo a jak vás to proměnilo. Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
2: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
1: Velmi dobře.
2: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jako že pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím, možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
1: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
2: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím, jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila, já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím, jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
1: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla.
2: Taky se moc krásně. Děkuju za krásný rozhovor.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Dobrý den, startují kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, ve studiu jsme tři, znovu to je se mnou s dobrou náladou šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
2: Krásné dopoledne všem našim posluchačům.
1: Ten třetí tentokrát není Karel Janů, ale náš host. Kdo je s námi ve studiu, Jirko?
2: Tak dneska jsme pozvali globálního stratega, který svoji první polovinu profesní kariéry spojil s nadnárodní společností Microsoft, kde se vypracoval až na pozici prezidenta pro Evropu a byl jako velice těsným poradcem Billa Gatese. Dnes se věnuje mentálnímu coachingu, mentoringu elitních sportovců, ale samozřejmě i manažerů z biznisu, ale ten sport je s ním spojený. A já mám velkou radost, že dneska do našeho červeného studia Radiožurnálu Sport našel cestu Jan Milfajt. Honzo, vítej.
3: Pánové, děkuji moc za pozvání vám Českému rozhlasu.
1: Témat bychom měli spoustu, která bychom tady mohli řešit, ale určili jsme si tři témata, kterým se dneska chceme věnovat, abychom neskoušeli trefit úplně všechno, ale měli bychom mít tři konkrétní cíle. Jednak se budeme bavit o motivaci k běhání a cyklistice, potom o mentálním nastavení současných elitních sportovců, no a také nás bude zajímat, jak podle Jana Milfajta vést dítě ke sportu, ale zároveň ho tím nepřetěžovat. Tak čím, Jirko, začneme?
2: No já bych začal tím, že nám končí léto a spousta lidí, kteří se rozhodli třeba přes léto věnovat se sportu i třeba začít se sportem někdy pozdě ve svém věku, tak přesto léto je snadný najít motivaci, je hezké počasí, baví nás to, máme i delší den, takže třeba po zaměstnání není problém si ještě vyrazit na kolo. Ale tím, jak se zkracuje den, počasí se zhoršuje, tak častokrát slýchám u těch lidí, no tak jsem byl už párkrát běhat, chtěl bych si to udržet po celý rok, ale jak je to špatný počasí, tak já jednou vynechám, pak zjistím, že se vlastně nic nestalo a pak už se k tomu nevrátím. Tak Honzo, co by si poradil takovému, já nevím, 40-tníkovi, 50-tníkovi, který by strašně rád pravidelně běhal, pravidelně sportoval, ale vždycky po čase, po pár trénincích se na to vykašle?
3: No já už jsem taky dneska hobík, jsme se bavili, že jezdím na kole, chodím Nordic Walking, ale běhám a člověk si musí uvědomit, že jedna ta činnost je ten běh nebo ta cyklistika a druhá ta činnost je vlastně ta chemická činnost v té hlavě. Jo. A je to taková hra s hormonama, takže pár nějakých typů. Jo. První hormon, který hraje roli, tak se jmenuje dopamin a dopamin je hormon, který tě pochválí za to, když něco dokončíš nebo to dokončuješ na té cestě, ale současně tě motivuje v tom i pokračovat. Takže pokud já si dávám vlastně nějaký cíle, například chci začít běhat nebo v tom chci pokračovat, tak bych si měl dát celkový cíl, ale měl bych si dát takzvané procesní cíle, protože ten dopamin tě opravdu jako ty to doděláš a on tě pochválí. Z toho plyne i taková finta, jak se buduje návyk. Pro mě se hýbat po ránu v 5 hodin nebo v 5:30, když je světlo, někdy prostě v 6, v 7 hodin, když jako je ještě tma, není problém, protože prostě ten mozek si vytvořil na to rutiny. Jo. A jakákoliv rutina, jakýkoliv návyk je o třech věcech. Ty tam musíš mít nějaký spouštěč. Já prostě, kdybych se 2 dny nebo 3 dny za sebou nehejbal, tak mám poloviční energii. To určitě máš taky. Jasně. Tak, že jo, to máme stejný, jo. Takže to je první věc. Pak proběhne jakoby ten trénink a tam jako já to mám stejný jako ty ostatní, že jsem taky vytočený těch prvních 5-10 minut. Ale potom se vyloučí další hormon, který mu se říká endorfin a to je vlastně takový ten hormon, mě těší ta činnost. Jo,
1: to prostě je to, že když vyběhneš, tak už se nevrátíš.
3: To je vlastně přesně tak, jo. Přesně tak. A endorfin je mimo jiný o tom potěšení, ale současně zabraňuje vlastně bolesti a únavy. Endorfin je 100x silnější než morfium. Jo. Mm. To vysvětluje, proč náš společný přítel Jan Pirk jako operuje ve svém prostě věku 6-7 hodin a necítí tu únavu během té operace. Takže probíhá ta činnost a od té činnosti bychom se měli odměnit. Já piju prostě takovej jakoby power drink, jo, prostě zdravej po té činnosti, na to se těším. Takže je to takováhle hra. Teďka pozor, ještě další věc. Pokud vlastně, my to chceme zavíst ten návyk. Často říká lidi, no ale jak to mám udělat sakra, když mě se nechce, i když si dám ty věci k posteli, boty, všechno. tak zkuste udělat, tomu se říká anglicky accountability partner, nějakýho svého kamaráda nebo kamarádku, který vám těch 6 hodin ráno zazvoní.
1: My to už máme Jiřího Ježka.
3: To už je, máte Jiřího Ježka, takže víme o co go, jako o co ne. To už je jako těžký poslat tu Jiřinku nebo to Karla někam, jo? Protože zase vycházím ze dvou základních lidských potřeb a to je autenticita a druhá potřeba je vztah s těma ostatníma lidma. My neradi jako říkáme, jako ano, řekneme to, ale když máme s nima nějaký vztah, jo? Takže takhle. A takhle se to dá udržet.
2: Takže najít si parťáka pro začátek.
3: Tak přesně. A potom ale už je to v pohodě. A potom, jak jsme se spolu bavili, ono to je krásný, jako se hejbat. Jo.
2: Prostě, jak dlouho trvá, než se stane z té potřeby, kterou jako se do ní trošku nutím za začátku, ano. Což je normální a je to běžný i já, když jsem začínal běhat, tak jsem se do toho začátku nutil, než to přijde v tu rutinu, anebo potom v to obrovské potěšení a tu závislost zdravou.
3: Je to jakoby řádově, že jo, někdy se říká 21, někdy 60, ono záleží, jaký činnosti. Jo. Ale tam je důležitá jedna věc, jo. Jakákoliv dovednost rovná se talent, někdo má větší talent, někdo menší, ale o to tady nejde, jo. Jako multiplikovaný tím úsilím. Jo. A tím, to, co se vlastně děje v tom mozku, my máme takový spojení, takový kabílky, který spojují ty jednotlivý neurony, kterým se říká synapse. A když to dělám hodně často, tak se tam vytvoří něco, čemu se říká myelin. Představ si dvě vlastně synapse, ten neuron, a teďka to omotávám po každém tom, pokaždý, když jdu běhat, tak je tam nová omotávka.
2: Že to spojení je silnější.
3: A teďka, co to dělá ten myelin v té hlavě? Dělá to, že já tu činnost můžu dělat přesně, že ji můžu dělat rychle a že ji můžu dělat i pod velkou mentální zátěží. To znamená, že když je prostě mentální zátěž, v tomhle případě může být sakra, ono sněží, jo, je tam půl metru sněhu, budu celý mokrý, jo, prostě a tak dále. Tohle třeba pro mě nehraje absolutně roli, prostě jdu a udělám to.
1: Jan Milfajt, hostem kilometru Jiřího Ježka. Dobře, ale pro mě třeba odměnou je, když vidím v té době současné digitální, jak máme každý spoustu čísílek ze svého jakéhokoliv pohybu, když tam vidím hezká čísílka, taková jako, že se člověk někam posouvá. No a co když tuhle tu odměnu já tam nedostanu? Potom je pro mě hrozně složité se motivovat na základě jenom toho, ježiš, já jsem byl běhat, ještě nevidím třeba, že bych třeba k tomu hubnul nebo se zlepšoval, posouval v tom běhu.
3: Každý nás motivuje a inspiruje něco jiného, ale já jsem taky ten čísílkový, takže mám prstýnek, všecko tady, pásek, prostě všechno. A taky ty čísílka. Teďka proč ty čísílka fungují, to je přesně ta hra s tím dopaminem, protože tam jako je, my vidíme ten progres, jo, prostě a chceme v té činnosti jakoby pokračovat. Je to samozřejmě podle mě, jo, jako se hodně říká silná vůle, ta vůle vás posune někam, ale pak jakákoliv činnost je o té repetici, to je o té disciplíně prostě, jo. Vy, když to přeženu, o tom nesmíte přemýšlet, tady máme prostě šestinásobního olympijského vítěze, že to tak je. Že prostě tam jdeš, jako, jo, to já teďka prostě zase naposlouchám hodně Michaela Phelpse, který v podstatě, že jo, říká, no, tak jsem udělal 23 zlatých, dobrý, ale těch 5, který nebyli zlatý, to ani nevím, co to bylo, jako, jestli byli, to jsem prohrál. I těch 5, kdy to bylo bronzová, nebo jo, prostě, že prohrál. A o čem to je? On 7 let nevynechal jediný den, to je zase o té repetici.
2: Takže i když vlastně tam nevidím ten progres hned ze začátku, ty hodinky mi ukazujou, že se nezlepšuju tolik, jak jsem třeba sám čekal, tak je potřeba vytrvat a jednou, jako každý mu garantujeme, že jednou se to začne
3: ano,
2: zlepšit.
3: Tam je potřeba, to, co já učím i vrcholový sportovce, existuje vlastně něco, čemu se říká fixní myšlení. Jo. Já chci být prostě šampion, i třeba jako hobík, a když nedosáhnu těle těch výsledků, když jsem upjatý na ty čísla, tak jsem nímant. Jo. A to je špatně. My se musíme soustředit na ten proces, na tu cestu. Jo. Prostě, jo. Já třeba těm tenistům a všem sportovcům říkám, je to o 3P, jako ten život. Pokora. Přijmout to, co se stalo. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ. Pak je to ten proces, prostě mít víru v ten proces. A od toho jsou ty trenéři, oni ti budou pomáhat a tak dále. A když je dobrý ten proces, tak přijde ten progres. Jo. A na to, když naučíš tuhle hlavu, tak o tom to je. Ty můžeš dítěti, o tom se budeme bavit později, říct, ty seš prostě jako levej úplně na to, a nebo můžeš říct, my tě budeme mít stejně rádi před závodem, během závodu a po závodě. A to už je vlastně to růstové myšlení. Že? Tatínek Kobe Bryanta mu říkal, my tě budeme mít stejně rádi, ať dáš 0 bodů nebo 60. A v tom posledním zápase NBA dal opravdu 60 těch bodů.
1: Kdybychom ale se na to podívali ještě z jiného pohledu, tak když člověk nevidí to zlepšení, tak potom je takový jako zahořklý. Navíc, když ještě odbočím mírně, tak tady mluvíte o tom, jak je nutné se motivovat a jakým způsobem ta motivace funguje, ale když člověk chce se někam dostat, tak podle současných trendů by měl třeba se držet v různých tepových frekvencích, když se chce někam posouvat, tak by měl nejprve budovat třeba vytrvalost, potom sprinty a tak podobně. A podle vás je tedy podstatné, abychom především se dostali do toho pohybu, aby ten pohyb byl vlastně to, co bude. Nebylo tak podstatné se nějakým způsobem zaměřit na to, že si držím přesně těch vymezených tak. X tepových
3: pánové, vrátíme se teďka do doby, kdy vám bylo, já nevím, 8, 10, 12 měsíců a učili jste se chodit. Jo? Náš mozek se nejlépe učí metodou pokusu a omylu. Hnedka to vysvětlím. To děcko udělá dva kroky, narazí na nějakou překážku, přes tu překážku spadne. To, co se stane v tom mozku, tak se vygeneruje impuls, který na tu překážku upozorní a to dítě vlastně si řekne, aha, tak příště, až tady bude ta překážka, tak ji musím překročit nebo obejít. Ten dopamin vlastně pochválí to dítě za ty dva kroky, ale motivuje ho v té činnosti pokračovat. A tohle se dá využívat v jakýkoliv činnosti, ale my od tuhle schopnost přijdeme, protože my si začneme ty chyby jakoby démonizovat, jo. A démonizace chyb je konstrukt sociální, protože ty lidi okolo vás vás začnou porovnávat a neporovnávat vás férově. Neřeknou, Jirko, ty umíš tělet těch pět věcí a tyhle dvě věci se můžeš naučit od Pepíčka nebo od Taničky, ale dělej to obráceně. Tudíž ta sebedůvěra jde dolů. Jo. A pak jsme strašně jakoby upjatý jenom na ty čísla, na ty výsledky a tak dále. Jo. A to dítě vlastně, když to přeženu, tak si řekne, a to můžete dělat v jakýkoliv činnosti, a děláte business, sport, 3P. Připomene si, co bylo dobře, to jsou první dva kroky, poučí se z toho, co dobře nebylo, to byl ten pád, a představí si, jak to bude dělat dál. V psychologii se tomu vznešeně říká, že si zarámujete tu chybu a přerámujete ji správným prostě chováním. No.
2: Já, když právě někdo za mnou přijde, že se nezlepšuje, že to asi teda není sport pro něj nebo pohyb pro něj, přestože třeba měl původně tu motivaci každý den nebo obden chodit běhat, tak já jim říkám, nechval se za to, nebo nečekej, že budeš mít stejný výkony, jako má elitní keňský vytrvalec, protože prostě nejseš elitní keňský vytrvalec a neživí tě ten sport, ale děláš to pro radost. Tak uvědom si, že takhle, jak ty už teď chodíš běhat, chodí běhat jenom 5% obyvatel téhle země.
3: Je to tak.
2: A buď na to pyšnej, že seš mezi těma 5%, že těch 95% prostě jsou lenoši, který třeba jako si zadělávají na nějaké zdravotní problémy. Takže pochválit se vůbec za to, že ten proces
3: je to přesně dělá. Tak. A navíc, jako přátelé, já kdybych nedělal sport, já jsem bývalý profesionální tenista, nechal jsem to ve 20, ale sport dělám celý život. Kdybych to nedělal, tak jsem v životě nedosáhl v tom biznisu to, co jsem dosáhl, protože mě to naučilo se nevzdávat vytrvalosti a dalším prostě věcem, jo. Jako, takže jo, je dobrý vlastně i třeba u těch manažerů, nebo když mám nějakou práci, si říct dobře, ale když se budu hejbat, okysličuje se mozek, líp přemýšlím, líp dělám rozhodnutí a tak dále, takže to má velmi pozitivní vliv i na můj život prostě.
1: Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Jan Milfajt, kouč a mentor. Už se dostáváme k cílům, tak jak si správně nastavit cíl, aby ten cíl mě nezničil v mém snažení, aby to, jak jsem se snažil na začátku dostat do nějaké formy, začít dělat nějakou činnost, běhání, cyklistika v případě tohoto pořadu, tak aby cíl, který si nastavím, že bych chtěl v tom daném sportu zvládnout, mě nezničil.
3: Tak je dobrý si dát, to může být, že chci zhubnout nebo nějaký čas a tak dále. A ten cíl si dá dlouhodobější, to je ten celkový cíl. Ale pokud si dáte jenom celkový cíl, tak bohužel mozek funguje tak, že to za chvíli vzdá. Jo. Takže vy si musíte dát i procesní cíle. Když chci třeba za půl roku, což si myslím, že je dosažitelný pro kohokoliv, zhubnout o 5 kilo, jo, tak co to znamená, kolik prostě kalorií, kolik musím jíst bílkovin. Já teďka jsem třeba v tom procesu, jo, jako, že chci ještě, já nevím, 7-8 kilo schodit, už jsem 5 schodil. Takže jo, prostě to je o té výživě. Kolik budu běhat, kolik budu cvičit a tak dále. Co budu vlastně dělat každý den, protože ten dopamin má tu úlohu, že vás jako udrží v té velké hře. A je to jedno, jestli se učím cizí jazyk, anebo jestli chci zhubnout nebo něčeho dosáhnout, nebo jestli chci vyhrát prostě Wimbledon nebo olympiádu. Je to stejný, jo, prostě je to stejná věc. Takže takhle.
1: Dobře, když budeme pokračovat v tom, co jsme si nastavili, tedy v tom, jak mít nějakou motivaci k běhání a cyklistice v tomhletom tématu dál, tak co byste poradil člověku, který ví, že by měl jít běhat, ale v daný den se mu prostě absolutně nechce. Prostě nic z toho, co jste zmínil, tam najednou se neseplo, nezačalo to fungovat, ani kamarád nezavolal to ráno, ani žádné nastavené poučky se prostě nedostavily, ale on to buď vidí na nějakém svém deníčku, nebo cítí, že to jeho tělo to potřebuje, ale prostě je líný, nejde mu to se zvednout.
3: Je, určitě je lepší vlastně třeba si aspoň 10 minut zacvičit, než nedělat vůbec nic, jo, jako. Samozřejmě, že se to někdy může stát, jo. U mě třeba se to stane, když fakt pro mě dřív ten sport byl priorita číslo jedna. Dneska je to spánek. Já musím spát 7 až 8 hodin, jo, prostě. A když, tak dneska se to můžu dovolit, tak prostě nejdu běhat v 7, ale jdu běhat v 8, jo, jakoby. Jo, to chápu, že ne každý se to může dovolit. Ale je dobrý aspoň prostě 10 minut. Dá tomu mozku impuls, dobře, nemohl jsem to udělat celý tu činnost, ale aspoň jsem udělal tohle z toho, jo. Protože my nejsme tím, co děláme občas, ale tím, co děláme o té repetici, to, co děláme prostě stabilně, protože ten mozek vlastně neustále vyhledává vzorce chování a čím víc jako mu to usnadníme, tím jako takový to rozhodování, jestli budu běhat nebo nepůjdu, prostě jdu běhat, protože já vím, že ono je to trochu droga, jo, ty hormony, to prostě to tak je. A tak vím, že se vyloučí ty hormony a že já se budu cítit dobře a že budu mít energii do toho dne.
2: Častokrát hobby sportovci berou motivaci od těch nejelitnějších, od těch špiček, od těch mistrů světa, olympijských vítězů. Tak pojďme se přesunout k ním. Ty spolupracuješ se spoustou olympijských medailistů, se spoustou jako sportovců, kteří ve svém oboru patří mezi třeba 10 nejlepších na světě. Tak v čem je to kouzlo toho vítěze? V čem? Protože dneska tréninkový know-how mají všichni stejný díky prostě globálnímu propojení světa. Může být Američan stejně dobrý jako někdo z nějaký rozvojový země, protože toho trenéra si může najít i online po třeba internetu. A výživa je stejná, technické vybavení pro ty sporty mají dneska v té špičce všichni stejný. A já mám pocit, že fakt už rozhodujou věci, jako je regenerace, nějaký návyky třeba spaní, ve spánku ta regenerace, ale hlavně rozhoduje ta hlava v ten daný moment toho závodu. Tak přišel jsi na to v té práci s těma elitníma, v čem je to kouzlo toho šampiona?
3: No přišel, a ono to není jiný proti biznisu. Já jsem pracoval vlastně s lidma z 56 zemí ze 4 kontinentů, takže ještě je tam jakoby ten rozměr těch kultur a tak dále, ale je to stejný, jo. Ty máš nějakou činnost, kterou děláš a to je ta, jako já říkám, to je ta bitva v té činnosti, jo, jestli je to sport nebo biznis, to je jedno. A pak ta vlastně chemická bitva se odehrává v té hlavě a za to, jaký si namícháš chemický koktejl, tak si zodpovědnej ty.
2: Že jo. Každou vteřinou v té hlavě je nějaký proces.
3: A dáme si teďka nějaký příklad. Jo. Novak Djokovic, který mu je 39 let, dobře, teďka jako prohrál v prvním kole a tak. Tak na něj, já jsem se byl podívat, že jo, na Wimbledonu jsem byl asi 4x teďka za sebou a ten, když prostě se rozcvičuje, to já bych neudělal ve 20 letech. Jo. Začíná to tímhle. Pak je prostě strava, spánek, potom jsou ty návyky na tom kurtě, co on dělá, jak se vrací do toho přítomného, protože ve finále je to o tom, je to o jedné věci. Tvůj mozek, lidi si myslí, já musím přemýšlet, to takhle není. Ten mozek jede na automatického pilota u těch nejlepších, jo. Ty vlastně ten mozek předvídá na základě toho, co si natrénoval. Jo, jako letí na tebe balón a vlastně mozek umí spočítat, pokud se soustředí, pokud jsi v přítomném okamžiku, jakou ten balón má rotaci, prostě jakou má rychlost a tak dále. A ty zareaguješ správně. Pokud z jakýhokoliv důvodu se vychýlíš z toho přítomného okamžiku, tak už děláš chyby. Jo. Třeba v tenise se tomu říká často i nevinucený chyby, že prostě jo, jako dáš z ničeho nic dvojchybu nebo nějaký úder a tak. Jo. Takže a ten Djokovic to taky zkazí, on nevyhraje všechny míče, jo, ale on je schopen se velmi rychle vracet do toho přítomného okamžiku. A k tomu nám slouží dech, naše tělo. Dech a tělo jsou vždy tady a teď. Djokovic chodí jako lev, i když prohrává, chodí jako lev. Má dechové techniky z pravidla. Jde o to prodloužit výdech, protože když prodloužíš výdech, bránit se jde nahoru, sklidňuje tepovou frekvenci. A je rozdíl, jestli budeš servírovat v tom tenise na 120 tepech nebo na 160. To si ten mozek vyhodnotí úplně jinak. Pak, když seš na 160, špatně nadhodíš a tak dále. Jo, prostě. Takže schopnost se vracet rychle do toho přítomného. A třetí je mysl. Jo. A tu mysl ty musíš co nejvíc připoutat k tomu dechu a k tomu tělu. Jako, jo, prostě tak to je.
4: Aby nevymýšlela nějaký
3: zbytečný věci. Přesně, jo. Ty víš, když už to umíš, tak víš, co máš dělat. Jako. To jde o to, jenom si zpřístupnit jakoby, ty synapse tam, kde je to vlastně jako zachycený v té dlouhodobé paměti, tak to jenom zpřístupnit. Protože když nejseš koncentrovaný, tak sice něco z toho vytáhneš, ale je to špatná reakce. Fotbalista prostě netrefí. Jo, jako, jo? Protože má jo, třeba minulou střelu minul a furt to v té hlavě má. Jo. A teďka, o čem to je? Jo? Je to v podstatě o čtyřech hormonech. Jo. Ty, když děláš něco, co tě baví a naplňuje, tak se vylučuje ten endorfin a to ti dává prostě energie. Jo? Prostě na tohle jsme vlastně trénovali s Pepou Dostálem 6 měsíců před olympiádou, že když přijde ta krize, že ta hlava musí věřit tomu, že prostě to znovu nahodí ten endorfin a to se přesně stalo. Což se nestalo v tom Tokiu, mimochodem, jo, kde skončil pátý. Jo. Pak je to ten dopamin a dopamin je prostě o tom progresu. Ale furt si říká, dobrý, když něco zkazím, co udělat nejlepší s chybou? Rychle se poučit a zase se vrátit do toho přítomného okamžiku. To, co dělá to dítě. Ale my o tuhle schopnost přijdem, protože se ty chyby začnou demonizovat. Jo, to je ten sociální konstrukt. Potom u těch sportů, já nevím, týmových, jako je fotbal, hokej, basketbal a tak, serotonin je o sounáležitosti. Já když jsem připravoval ty šermíře, že oni udělali bronzovou medaili, tak mi se mě ptali, jak jako pozbudit ten serotonin. Já říkám, kluci, koukněte se, co máte na dresu. Máte tam lva. Lev je symbolem odvahy a síly a to budete potřebovat. Jo, rozumíme si. A potom to poslední je oxytocin. Důvod, proč si třeba, já nevím, basketáci, volejbal, ale i když hrajou 4 hru, v tenise plácají takhle. Je v podstatě to, i když se nám třeba v tuhle chvíli nedaří, tak věříme jeden druhýmu. A tyhle hormony ovlivňují, jak ty se, nejenom jak se prostě cítíš na těle, ale jak jsi schopen vlastně reagovat i mentálně. Jo. Třeba ten Djokovic říká, že 80% vlastně toho úspěchu v tenisu je ta mentální příprava. Já si myslím, že tak vysoký to asi nebude, ale řekl bych, že je to tak 60 až 70%, že je to strašně moc, že tenis jsou mentální šachy, jo. To vidíme dnes a denně, jak se prostě otáčejí zápasy, že tam někdo vede 5-0, otočí to a tak, jo. Jako třeba ve fotbale, když vedeš 10-0, no, tak asi jako to úplně neotočíš. Ale takže to jsou tohle. A vlastně ten chemický koktejl, který si ten sportovec míchá, tak je za něj zodpovědný, on se to samozřejmě ovlivňuje, to, co jsem ti říkal, i ten vnitřní dialog. Jo. Já pokud si řeknu prostě špatný míč, tak to vyvolá nějakou emoci a ta emoce jako obláček za chvíli pryč. Pokud si ale řeknu, jsem špatný, mám špatný den, tak už je to soud, kterým se ten mozek začne zabývat a je to prostě špatně. Jo.
1: Pardon, mě vyvstaly dvě otázky. Mm-hmm. Jednak, že jestli to dobře chápu správně, tak že tělo ovlivňuje to, jak budu mentálně připravený, vlastně tělo, jeho příprava a to, jakým způsobem je v tom daném momentu, tak vlastně je to hlavní ovlivnění mozku. A potom druhá otázka, ale tu klidně můžu přidat až za chvíli.
3: No, tak samozřejmě, čím líp jsem připravený, tím jsem klidnější. Mm-hmm. To tělo je o tom, že já vlastně, to není jako jenom o té přípravě, ale to je o tom, jsou vlastně na to i studie a jako je to hlavně o tom, že první řeč nebyla řeč mluvená, ale byla to řeč těla. V momentě, kdy dám hlavu dolů, kdy třeba dám špatný balon, v tenise hlavu dolů, ramena dolů, no tak se začne generovat jako kortizol a já se daleko hůř rozhoduju, než když tam chodím jako ten lev, že to strašně opravdu od toho závisí. A pak je to ten dech. Ale ta otázka je správná v tom směru, že já vlastně emoci, hodně lidí si myslí, že tu emoci jako pocítím v té hlavě. Vy nejdřív pocítíte na tom těle. Jo. Protože emoce, emovere z latiny znamená energie v pohybu. A jde o to, že vlastně tu emoci, já nejdřív, jo, že emoce je to, kde myšlenka, kde vaše myšlenka potká to tělo. A ne všechny naše myšlenky jsou fakta. To je další věc. Jo. V momentě, kdy věříte každý myšlence, že řeknete, ty teďka mě dá měl dva skvělý balony za sebou, teď to pojede takhle pořád, nejde. Nikdy to takhle nejede. Jo? Prostě to je myšlenka, ale není to fakt. Takže to je potřeba si říct, dobře, teď se necítím dobře, a co teda musím udělat? Jo? Musím se sklidnit, musím se vydechat, musím narovnat ty záda, přehodit si třeba v tom tenisu mezi těma míčema raketu do nedominantní ruky. Na to často jako zapomíná. Jo? Teďka prostě jsme si všimli u vrcholovej, nebudu jmenovat, který tenisti to jsou, že nepřijímají prostě potravu, že jenom pijou jako jonťáky. A to, když je pak ten pětiseťák, tak vlastně vy nemáte glukózu, tomu se říká foggy brain, jako mozek v mlze, tak vy špatně volíte prostě ty míče, co máte hrát, a špatně se rozhodujete. Jo? Takže tam se musí ta energie doplňovat, jako v cyklistice, nebo když běžíš maraton. Že jo?
1: K tomu se právě váže ta druhá otázka, a sice jak moc se liší od sebe jednotlivé sporty, protože možnost vydýchat se například při běžeckém závodě nebo cyklistickém není tak dobrá, nebo při cyklistickém, když se jede z kopce, tak ano, ale rozumíme si, že ta možnost při té konkrétní sportovní snaze není vždy stejná.
3: Není, souhlasím. I když částečně, když běžíte z kopce nebo jedete, tak se vydechat můžete. Ale pak je tam důležitý, když já jsem vlastně nervózní, jo, z něčeho, jako najednou se mi to začne, tak zkusit prostě to, jako ten nádech a ten dlouhý výdech, aspoň si jakoby částečně z toho sklidnit. A pořád jakoby Já když jsem běžel první půlmaraton, tak mě právě profesor Pirk říkal, hele, musíš se soustředit na každý krok, který poběžíš, a od jedné občerstvovačky ke druhý, a musíš si dát na hlavu led, ono bylo nějaké 38 stupňů, jo, jako. A to je přesně ono, jo, jako soustředit se na každý krok. Když jsem se bavil třeba s Katkou Neumannovou, to stejný, že jenom jako vnímala ten skluz té lyže, nebo každý šlápnu, je to tak, jako,
5: je to tak?
3: Jo, takhle setrvávat v tom přítomném okamžiku. Tam ještě zajímavá u těch sportů, kde se jakoby závodí o to pořadí, tak je zajímavá jedna věc. Je profesorka Emily Balčidis, jo, která zjistila, že my, když třeba chceme někoho předjet na tom kole a soustředíme se jenom na malou část jeho drezu, tak se naše vlastně schopnost, jako ho předjet, zvedne až o 27%. Že vlastně, jo, že attention je to, že dáváš pozor, jakoby na, jo, v širším slova smyslu, ale ten fokus, jako to už je cílená pozornost, takže to pomáhá, takže já jsem tohle třeba začal dělat s obráncema fotbalovejma, když má doběhnout jako útočníka, a fakt to jako funguje docela dobře, když se soustředím na něco. Já nevím, jestli jsi to taky
5: ne,
3: tak
5: no
3: měl.
5: Právě teď mě napadá, že vlastně strašně důležitý u těchto těch vytrvalostních sportů, který trvají.
3: A že jsi říkal, jeden po jednom.
5: Přesně,
3: ho budu předjíždět.
5: Protože
3: jasně.
5: Jinak ten mozek začne přemýšlet o tom, že to už bolí, tak. Že už nemůžu a ještě mě čeká 100 kilometrů. To samý při tom běhu. Já už teď nemůžu na 6. kilometru, ale běžím půl maraton a ta hlava se začne cyklit v tom, že dneska mi to nejde, teď se budu trápit a že je jednodušší vlastně se soustředit nějaký drobný cíle na nějaký to repetitivní opakování, jeden krok, druhý
3: krok. A tu
5: odměnu,
3: třeba ty občerstvovačky, to mi strašně pomáhalo.
5: Přesně tak, tak to je strašně důležitý a i třeba v těch vzdálenostech, já jsem třeba, když jsem jel časovku, jel jsem sám, někde ve Španělsku. Jasně. Na dlouhých rovinách, tak mě můj trenér Viktor Zapletal říkal, neřeš to, že to bude trvat ještě 30 kilometrů, ale najdi si jeden strom, na něj se zaměř, ano. A jakoby se mentálně k němu přitahuj, tak. Jako když se přitahuješ lanem. A když u něj budeš, tak si najdi další cíl a takhle to fungovalo úplně krásně.
3: No, Viktora znám, to je výborný trenér.
1: Takhle my hobíci jezdíme v téměř každý kopec.
3: Jo, jasně, jo,
5: ne, ale může to pomoct, protože někdo, kdo začíná běhat, tak se soustředí na to, jak ho to bolí, jak mu to nejde. A tady mě předběhla holka, kterou bych jako normálně chtěl asi předběhnout, protože chlap by měl být rychlejší než holky, což nefunguje v tom běhání.
3: Ne, to nefunguje. Ty ultramaratonkyně jsou skvělý.
5: Ale že se vlastně, nebo já nevím, jestli to je civilizačně, že se soustředíme spíš na ty negativní myšlenky a neumíme se pochválit za to, že vůbec běžíme.
3: No, ne, Jirko, to je prostě evoluce, protože mozek má něco, čemu se říká negativní předpojatost, negative bias. Hmm. Že vlastně ty 10x rychlejc vidíš tu negativní věc, než tu pozitivní. Je to daný jakoby poměrem rychlosti amygdala, což jsou taky dvě fazolky tady vzadu, je 10x rychlejší než neokortex. Představ si opici, která skáče z jedné větve na druhou a chce jediný přežít, jo, jako, a dělá tam binec docela. A profesora, který chce, abys vyhrál, ví, co je a co není pravda, ale je daleko pomalejší, takže ty musíš těma technikama tomu profesorovi dát prostě šanci, jo. A je zajímavý, kde se zrodil ten endorfin, když lidi dlouhou dobu jakoby lovili a nemohli nic ulovit, no tak i matka příroda nadělala ten endorfin, aby v tom lovu mohli pokračovat. To je docela jako zajímavá věc.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem Jan Milfajt, muž, který se věnuje mentoringu a také slovu flow. K tomu se dostaneme, ale zkusíme to z druhé strany. Dostáváte se někdy v běžném životě, ne ve sportu, ale v běžném životě do flow?
3: Rozhodně. Mě baví, když vlastně posouvám ty ostatní lidi. Jo. Já jsem tuhle dělal nějaký anglický rozhovor a jsem říkal, jako mým smyslem života je pomáhat vlastně lidem, aby poznali, kdo jsou, aby mohli zjistit, kým být mohou. Jo. Protože ve škole i v práci vás učejí věci, které jsou okolo vás, ale ne to, co je jako uvnitř vás. Takže tohle mě dostává do flow a to je jakoby normální. To dítě, když je malý, tak si hraje jenom s hračkama, který ho bavějí, jo, protože ví, co mu dává energii. Takže děti jsou ve flow až 70% do 6 let. U umělců, jak jsem dělal s nějakýma umělcema, se tomu říká umělecký vytržení. Ve sportu tomu říkáme zóna, jo, jako, že prostě to tam všechno padá a tak, ale co je vlastně důležitý, že to flow je o tom, já jsem jakoby mírně mimo svoji zónu komfortu, jo, že vy jako když děláte věci, které jsou uvnitř zóny komfortu, tak prostě se do toho flow dá dostávat jako těžko, jo. Prostě.
5: Že už děláme něco, co, o čem víme, že nás baví, je to vlastně trošku nuda a nás dráždí se nějakým způsobem
3: tak,
5: posouvat.
3: Tak, jo. Tak u té cyklistiky to může být třeba tak, že ještě zrychlím, jo. Mm-hmm. Když jako teď se cítím unavený, ale prostě zrychlím, jo.

0: mírně mimo tu zónu komfortu a vlastně přestanu vnímat čas, jo. A proto jakoby ve flow, flow je o tom, že já jsem a mám téměř jakoby nulový stres, jo, protože jsem tady a teď, jo, jsem v tom přítomném okamžiku, přestanu vnímat čas. Na tom je zajímavý, že ve starém Řecku jako se říkalo chronos chronologickému času a kairos tomu flow, jo, že v tom bytí v přítomném okamžiku. Takže to je to. A já jsem přesvědčený o tom, díky tomu endorfinu, že ta činnost skončí jakoby úspěchem, jo. To, co vlastně, jak se tam udržet, není to tak, že můžete být jakoby ve flow, já nevím, 10 hodin v kuse nebo tak, to není. Ale jak se v tom udržet, jsou zase vlastně ty techniky, které nás tam dostaly. Může to být ten dech, jo, protože dám příklad, jo. Djokovic zkazí nějaký úder, takže pravděpodobně z té zóny vypadne, jo. No, zkazí, při svým podání zkazí úder a vypadne. A teďka ale pozor, jo. Ten Djokovic někdy dribluje 5x, někdy klidně 15x. A když se něco šusne v tom publiku, tak tu rutinu dělá celou znovu. Proč? Protože on se potřebuje vlastně sklidnit a dostat na ten nízký tep, aby to dobře nadhodil. Neříkám, že jako nedělá dvojchyby, udělá jako každý smrtelný, ale snaží se vlastně vrátit do toho přítomného okamžiku, protože to flow je o tom prostě být tady a teď a dělat ty věci automaticky. Jo? Ten Michal Csikszentmihalyi, omlouvám se všem Maďarům, asi to vyslovuju špatně, když to popsal ten profesor, tak to bylo přesně tady o tom, jo. Že to není jako, že tam jste pořád, ale vaše schopnost se tam vrátit, když se tam odsud jakoby vychýlíte.
1: Pardon, ale to znamená, že v úzovkách každé šustnutí z toho může sportovce dostat pryč a on se musí vlastně během pár sekund nahodit zpátky?
0: Může a nemusí, protože závisí, jak já mám natrénovaný ten mozek. A řeknu příklad. Já jsem ty český šermíře připravoval mimo jiný na to, oni nebyli zvyklí vlastně šermovat před velkým publikem, jo, jako, jo, prostě, jako takto. A navíc ještě bylo to publikum o to třetí místo domácí, jo. A existuje pojem, který mu se říká huronský řev, jo, jako. Huronský řev, huroni byl kmen, který, když šel do boje, tak řvali, jo. A je studie, která ukazuje, že já, když jsem schopen vlastně ten řev vnímat jako neutrální nějaký prostě zvuk, šum, jakoby, tak můj výkon může jít o 8 až 12% nahoru, jo. A tohle třeba, ten Djokovic 2019, finále Wimbledonu proti Federer několik matchbolů a oni se Djokovic pak vyhrál i přes ty matchboly a oni se optali Novaku, tobě nevadilo, že tady lidi pořád křičeli Roger a on říkal, já jsem slyšel Novak, jako. A ono to znělo jako sranda, ale není to sranda, že opravdu na to jsou i studie, jo, že je to možný takovejhlema technikama vlastně se tam k tomu jako super výkonu vracet.
2: Takže dá se říct, že to flow nepřichází automaticky každému, kdo jenom dělá tu věc, kterou miluje a umí, ale že to je i dovednost, kterou ty třeba toho sportovce můžeš naučit nějakou technikou se do té flow vrátit v momentě, kdy mě něco rozhodí nebo vystraší.
0: Je to tak, jo. Já mám sportovce, který třeba před tím výkonem nemají energie a musím je pozbudit, tak aby si poslechli prostě nějaký beat, někdo, kdo je až jako moc nabuzený, tak spíš prostě vážnou hudbu. To jsou fakt jako takový niance, který tady jsou, jo. Jo, že přitom představ si, že jdeš na Artur Eš, který má, já nevím, asi 24 tisíc lidí a seš tam jako poprvně a hraješ proti Američanovi nebo Američance, jo, no tak je lepší si dát prostě ty sluchátka a nevnímat, jo, aby tě to jako nevyrušilo a pak už se do toho dostaneš, ale tohle jako přechod vlastně z takového jakoby malého hlediště na to velký, obzvlášť u těch individuálních sportů, je docela prostě kumš to zvládnout.
2: S elitníma sportovcema pracuješ už poměrně dlouho. Samozřejmě svět se vyvíjí, ty technologie ovlivňují generace vždycky v něčem jiným. Dá se říct, že třeba ta dnešní nejmladší generace třeba juniorských už jako šampionů je v něčem jiná, než byly třeba generace Djokovičů, Federerů?
0: No dá, no, protože Djokovic a Federer, když byli děti, tak neměli sociální sítě, možná, že měli nějaký mobil, který ale byl tlačítkový a tak, jo. A dneska vlastně krom toho, že my máme, tomu se říká v psychologii stres, z porovnávání, to, co jsme si říkali, tak ale to porovnávání je umocněné ještě těma sociálníma sítěma, takže ten tlak je prostě obrovský, jo. Já když jsme hráli, já jsem hrál jako juniorskou ligu, když jsme to prohráli, tak to bylo někde v Cestě Vysočiny nebo v nějakém brněnském deníku. Dneska prostě to je všude na sociálních sítích, když někdo prohraje, jo. A ty si to bereš osobně, protože existuje něco, čemu si říká FOPO, Fear of Other People Opinion, co si o mě řeknou.

0: ostatní lidi, jo. A tohle to je prostě, ten tlak je jako obrovský. To zase, když lidi lovili a někoho vyhodili z té tlupy, tak on nepřežil. Tak my si myslíme, když prohraju a teďka proti mě jako píšou, jo, nebo ty fanoušci na mě pískají, tak já nepřežiju, což je samozřejmě nesmysl. Ale tak to je. Takže ten tlak, který na ty sportovce, ale i obecně na ty mladý lidi, je obrovský.
1: Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem kouč a mentor Jan Milfajt. A my, Jirko, skočíme k třetímu tématu, které se právě týká toho, jak vést dítě ke sportu, ale zároveň ho nepřetěžovat.
2: Tak když rodiče mají nějakou touhu, aby se jich dítě věnovalo sportu, a je v tom i trošku ta touha, aby to dítě bylo šampion, protože děti milujeme a chceme jim dopřát to nejlepší, aby ve své profesi byli jako co nejlepší, tak kde se láme ta hranice mezi podporou dítěte a tlakem toho rodiče na výkon už v tom útlém věku?
0: Je to vlastně dáno tím, jo, ten základ, který všem rodičům, jako říkám, ať jsou to prostě český rodiče, nebo já jsem něco dělal i s dětma vlastně Miki Hakkinena, mistra světa ve Formuli 1, jo, s Elou a s Danielem, tak vlastně je to o tom, aby to dítě cítilo opravdu, ty rodiče mě budou mít rádi před tím výkonem, ať už je to výkon ve škole nebo ve sportu, během toho výkonu a potom výkonu. Tomu se říká psychologická bezpečnost, protože takhle se buduje něco, čemu se říká růstové myšlení. Růstové myšlení je o tom, když jsme byli děti, tak jsme ho měli. Jeden den si udělal dva kroky, pak tři, takhle se naučil chodit a tak dále. Jinými slovy, každý den být lepší verzí sama sebe. A to, co dělá dopamin v tom případě, tak ten dopamin jde postupně nahoru a jako motivuje tě se učit další věci a tak dále. Jo? Nelson Mandela říkal, nikdy neprohraju, buď vyhraju, anebo se naučím něco nového. Stejně jako to dítě. A teď pozor, v momentě, kdy ty děti začneš neférově porovnávat, jo, jako férový porovnávání je, řekneš, tohle umíš a tohle se můžeš naučit. Jo? To je v pohodě. Neférově. No tak to je všechno nebo nic. A pak ten dopamin, kdykoliv to dítě dostane jedničku nebo vyhraje turnaj, udělá tohle a zase spadne. Tohle spadne. Což nevadí, když se tomu děcku daří. Když se mu přestane dařit, tak ten dopamin se propadne a proto to ty děti vzdávají. Jako jo. A bohužel většina rodičů vychovává ty děti do toho fixního myšlení, protože znovu, jo, je, nikdo neučí, že existuje ta negativní předpojatost mozku, že my na tom dítěti, ať už jsou to trenéři, učitel nebo rodiče, aby jsme byli féroví, tak my vlastně vidíme ty věci, které mu nejdou, tak mu to řekneme a my si myslíme dobrý, ale to dítě to takhle nebere. Protože když budeš dávat jakoukoliv zpětnou vazbu dospělému dítěti, tak je dobrý na začátku říct, tohle bylo dobrý, potom kritizovat ten proces, ne to dítě, ne, ty jsi debil, prostě v životě se ten neučíš ten forehand, no tak to je špatně, jo, jako. Ale ten forehand se musí hrát s takovýmhle sklonem rakety, jo, prostě. A potom mu vyjádřit tomu dítěti důvěru, tak je to prokládaná zpětná vazba. A takhle se můžou prostě zlepšovat. Tohle je základní problém, který je, jakoby, kde to začíná, že my neučíme prostě, to už je, že jo, generační problém, ale neučíme lidi, jak ten mozek jako funguje, jo, prostě, že tam je takováhle lest a proto prostě je to takhle. Jsou samozřejmě rodiče, který vychovávají ty děti k tomu růstovým myšlení a to jsou pak ty prostě šampioni, protože ve finále výsledek, my je měřili na výsledky v Microsoftu, že jo, tomu se říká balance scorecard, jo, že máš jako score nějaký prostě obchodní a tak dále, jasný, jo, ale výsledek vzniká jako, vememe si tenis. Tenis je o jednotlivých bodech, jednotlivých míčích, míče tvoří gemy, gemy tvoří sety, sety tvoří výsledek, jo. Takže jediný, co já můžu ovlivnit, je tenhle právě míč, který budu teďka hrát, jo. A o tom je to růstové myšlení, jestli tam někdy vyhraju, někdy prohraju, se tam velmi rychle prostě vrátit. Co říkali stoici? Naši předkové nebyli hlupáci, ty stoici říkali control the controllable. Řada hráčů a hráček prohraje, protože začnou řvát, fouká vítr, svítí mi slunce do očí. Ty můžeš ovlivnit svoji hru, ty neovlivníš hru soupeře, neovlivníš to prostředí. Často on hrál peklo, jo, to já často slyším, on hrál peklo. No hrál to, co hrál, jo, ty můžeš taky hrát peklo, jo, prostě, to je o tom, jo. No ne, tak to je, jo? Je to hra nějaká, jo, prostě, jo, tak to je. Takže já se musím soustředit sám na sebe. A ten, nikdy to není tak, že ten druhej hraje pořád prostě, jo, jako občas se to může stát, jo, pokud jsi Sinner nebo Alcaraz, tak se to někdy stane. Ale s něma nehraje zase tak často, že jo.
1: Pojďme zpátky k těm dětem, už jsme se dostali k dospělým.
0: No, no jasně.
1: Navážu i na to, co jsme zmiňovali předtím. A sice, že když si někdo chce vychovávat doma šampiona, tak v rámci zmírnění tlaku mu dá ten tlačítkový telefon, řekne mu, hele, neměj sociální sítě, protože tím na sebe zvyšuješ tlak, nebo se o tom vlastně doma v podstatě ve výsledku ani nechtějí bavit, protože to zvyšuje tlak.
0: Tak. Já tady souhlasím s těma lidma, kteří říkají, co vlastně ty digitální zařízení dělají s mozkem. V tom souhlasím. Kde s nima ale nesouhlasím, jsou ty tlačítkový telefony, takovýhle prostě věci. Protože ano, samozřejmě, my to dítě můžeme zavřít do jeskyně, nejsou sociální sítě, není umělá inteligence. A z té jeskyně v 16 nebo v 17 vypustíme, jako co to dítě jako bude dělat. Jo? Prostě,
2: wow.
0: Jo, prostě wow. Jinak to ale nefunguje, protože zavedla to Austrálie, pokud budou ty sociální sítě anonymní, tak to dítě si stejně prostě ten účet založí. Jo, to je o tom, jako ty politici plácnou jako do vody, ale neudělají tu druhou věc, jo, prostě. To je jedno, ale teď je to. Takže rozhodně, prostě když to dítě scrolluje před zápasem anebo před nějakou písemkou, to není dobře, protože jeden scroll je mikrorozhodnutí, jo, prostě to, je to o pozornosti. Měli by mít filtry na modrý světlo, protože modrý světlo rozhazuje melatonin, spánek a tak dále. V tom souhlasím. Ale teďka, kde já vidím jako prostě cestu, je edukace těch mladých lidí. My když děláme ty semináře s Katkou, tak jedna z věcí, které jim to říkáme, tak já jim říkám, tak, když naskrolujete 400 metrů, což je průměrný scroll za den, jako dětí, jo, to je studie O2, 400 metrů naskrolujou za den, tak já jsem spočítal, když je ten displej 12 cm, že je to přes 3000 mikrorozhodnutí, jo. Tak samozřejmě, že ten mozek, jo, čím víc rozhodnutí uděláš, tak ta schopnost se koncentrovat a rozhodovat je nižší.
2: To jako svál.
0: To není dobře. Takže vlastně edukovat je jedna věc a rozumný věci, že třeba, aby prostě během té hodiny ten mobil neměli, že ho někam dají, to jo. Ale jsem prostě proti plošným zákazům, protože to je chyba jako dospělej, že jsme ty děti neučili. A i musím říct sebekriticky i k těm technologickým firmám, že my jsme učili, jak to používat a že nás to trošku jako předběhlo, jo, prostě, jo, jako umělá inteligence. My bychom naopak měli děti učit, jo, my děti učíme ve škole, jak odpovídat, ale umělá inteligence je o otázkách, jak sformulovat problém a jak udělat ten prompt a tak dále. Jo, jako rozumíme si, tyhle ty věci a připravovat je opravdu na to, co zažijou v 21. století a ne jim dávat jako tlačítkový telefon. Mně to přijde, jako když se za průmyslový revoluce jako rozbíjeli stroje a tak, jo, ten pokrok se nezastaví a je to o edukaci, určitě je to o edukaci, jednoznačně.
2: Teď pojďme k tomu samotnému sportu. Když už to dítě na ten sport chodí, má ho rádo, tak ty rodiče samozřejmě i jako vedle trenéra, i ten rodič samotný, i když třeba veze to dítě domů v autě nebo si s ním povídá u večeře, tak jak mu má dávat tu zpětnou vazbu? Protože u nás, a teď to říkal před malou chvíli, a já jsem si na to vlastně vzpomněl a uvědomil jsem si, že když člověk řekne dejte mi zpětnou vazbu, tak už dopředu čeká, že to bude jenom to negativní,
0: ne,
2: že tě vlastně nikdo nepochválí. A já třeba, jak jsi říkal, že to dítě to těžce nese, tak já to nesu těžce i ve svých 52, když se někoho zeptám na zpětnou vazbu a on mi vlastně neřekne, bylo to super, jenom tady si udělal tohle trošku jinak, ale řekne ti, no hele, nedělej tohleto.
0: A to je právě ta negativní předpovědnost mozku. Jo. Tohle já učím všechny trenéry. Teďka za týden máme vlastně s Honzou Stočesem, Petrem Pál, ještě dalšíma velký seminář pro trenéry tenisový před Davis Cupem. A vlastně o tomhle se budeme bavit. Jo. Je dobrý, že si to musím uvědomit. Jako klidně si to i napsat. Jo. Tak tohle zahrál ten svěřenec dobře, tohle se musí zlepšit, když dělám tu korektivní zpětnou vazbu, ale kritizuju ten proces, ne toho člověka. Teď co to dělá s tou hlavou? Ty v momentě, když já ti řeknu, hele Jirko, tohle a jako jel si ten závod skvěle, prostě vyhrál si prostě tady nějaký prémie, to bylo skvělý, jo. Tak to, co se stane v té hlavě, že se vygeneruje serotonin a ty se sklidníš, jo. A potom ale já nesmím jakoby nastartovat tu opici v té hlavě tím, ale tohle, ten finish, to si úplně podělal, jako, zapomeň na to, prostě. Tak říct, ten finish, příště by to mohlo prostě probíhat takhle, ten proces. A pak říct, a když to takhle uděláš, tak jako dobrý. A vlastně
1: a to se má říct sám, anebo má čekat, že mu to řekne někdo jiný?
0: Může si to říct i sám, jako by sobě, jo. Ale i někomu prostě jinému. Takhle, to je jako úplně zmíhlavý, jo. My když jsme dělali, byl nějaký prostě velký obchod, který se ať už podařil nebo nepodařil, tak byl hodinový prostě rozhovor s Billem Gatesem z vedením Microsoftu a tam jsme se bavili o tom, co budeme dělat dál, co přestaneme dělat, co začneme dělat. A to je celý, a to je v jakýkoliv činnosti. Jo, víš, jak to myslím, jo? Prostě, a to se dá dělat tohle, jo. Ale musíme, protože ty trenéři hodně často, a to není jejich chyba, jo, protože to nikdo neučí, tak hodně často jako fakt bazírujou na tom tohle, jo, jako ano, mozek se nejlépe učí metodou pokusu a omylu, ale aby se jakoby na to připravil, tak musíš jako vygenerovat i to nějaký progres tam, i kdyby vyhrál ten člověk jeden gem, nebo prostě dva míče během toho zápasu, tak pořád říct, hele, tyhle dva míče, dobrý, jako.
2: Ještě jedna věc, která s tím možná souvisí, samozřejmě zpětná vazba, opatrně a rozumně a třeba se i poradit, jak se k tomu dítěti mám chovat právě v momentě, kdybych mu měl dávat tu zpětnou vazbu, protože asi i to je dovednost. Ale já v poslední době cítím, že na těch nejmladších generacích ztrácím nějakou ambicioznost, že oni nemají už takovou potřebu být nejlepší na světě, nebo aspoň já to vidím třeba ve své sociální bublině, než jsme měli my, kteří jsme třeba po změně režimu tady po revoluci chtěli všichni jako
0: hlad jít, byl, hlad jít jako povědomost, ne jako hlad,
2: no, ale jako dostat se někam jako na západ, no, do velkých zemí, být nejlepší na světě. A jak moc by měli být rodiče ambiciózní a učit k tomuto dítě zdravě, aby je to nezabilo, aby jsme na ně neudělali ten tlak příliš velký. Je tam nějaká poučka?
0: Je, no, takhle, hlavně nám, ono to je jakoby relativní tohle, jo, protože bohužel ty sociální sítě vytvářejí často nereálný svět a vytvářejí to, když to přeženu, úspěch, tam tady tě posadíme do nějakého výtahu a ten výtah a tady je ten úspěch, jo, prostě ty to, nějak to hackneme, biohacking a takový. A to takhle nefunguje, úspěchu vedou schody. Jo. A někdy prostě uděláš těch schodů za den víc, někdy se zaškobrneš a tak dále. Jo. Učit ty děti překonávat překážky a že je normální spadnout v životě. Já kdybych neudělal prostě spoustu chyb, tak jsem nikdy nedokázal to, co jsem dokázal. Jako, jo. Prostě vrátit se zpátky do toho dětství, jo, a nastavovat jim a tak, aby měli rádi tu cestu. A pak je velká šance, že u toho, když objeví to, co je fakt naplňuje, takže u toho zůstanou to dělat hodně dlouho. Proč Jarda Jágr hrál tak dlouho hokej, nebo Pirk operuje tak dlouho, že absolutně milujou to, co dělají.
1: Jak moc pomáhat na těch schodech těm dětem? Jak moc je nechat padat? Kde už je ta chvíle, kdy si člověk musí uvědomit, hele, ale jemu, když se to nepovede xkrát, pětkrát, dejme tomu, tak už si řekne, no tak já už to dělat nebudu. Kde je ta hranice, kolikrát je v úzovkách zdravé spadnout?
0: Vyjdu z něčeho, čemu se říká zrcadlové neurony a díky němuž se to dítě všechno naučí, aniž jako rozumí ty lidský řeči, protože ono zrcadlí. Jo. Takže co je dobrý vlastně? Nechat to dítě spadnout, ale když pak to s ním nechat ty emoce odeznít a když to pak rozebíráme, tak začít jako didakticky, já jsem udělal takovou chybu, to jsem se z toho naučil a to. A to dítě vidí, že vlastně ty rodiče i ty trenéři, že to není jako nadčlověk a vezme to úplně prostě jinak, jako, jo, že jo, dobrý. Tak když to takhle je, tak je to prostě normální, jo. Ale pokud ty chyby jako demonizujeme, pokud pak slyšíte poslední ránu, prostě nedá jenom debil, že jo, na olympiádě, pak přijdeme po zlatou medaili, nebudu jmenovat nikoho, jo, tak to prostě bych těm trenérům řekl, to je v podstatě velmi špatný, jo, jako.
2: Když to dítě funguje, nebo jsme ho už naučili na vlastně tom principu činnost, a za ní odměna, což asi není úplně zdravý u těch dětí, ale taky nějaké motivovat musíme, tak jak neudělat z toho dítěte toho typu sportovce, který vlastně jemu jde jenom o tu medaili, ale vlastně nemá.
0: No a tohle je bohužel to fixní myšlení. Jo. Ty můžeš vlastně s tím dítětem jakoby rozebírat ten proces, co ho bavilo, jo, kde jako udělal progres a tak dále, a nebo mu to nastavit tak, když vyhráš tenhle turnaj, tak půjdeme do Mekáče, nebo když dostaneš sami jedničky, tak ti koupíme kolo. A to je to fixní myšlení. A to je v zásadě cesta do pekel. Jinak opět, kdyby si o tom chtěli posluchači a diváci něco přečíst, tak Carol Dweck je vlastně skvělá profesorka na Stanfordu, napsala knihu Mindset, takže tam to je. Jo. Jako, jak to nastavit? Ještě jedna věc, jo. Často dostávám otázku, jestli je dobrý jakoby úzká specializace hned na začátku, anebo dělat víc věcí. Jo. Tak zase kniha Davida Epsteina, Range se jmenuje, nevím, jestli je česky, kde on jasně říká, že prostě je lepší toho dělat víc. Jako ty můžeš třeba začít hrát tenis, ale je dobrý se věnovat fotbalu, jako basketu, nebo nějakému doplňkovému sportu. Jednoznačně, Jannik Sinner, proč má takový nohy, protože lyžoval. Jo. Ty skluzy jsou jednoznačně z toho. Djokovic, fotbal, basket, to stejný, Roger Federer a tak. Jo.
2: Pomůže, takže, promiň, pomůže třeba v něčem malýmu sportovci, když kromě jinýho druhu sportu, dobře, chce být výborný tenista, ale pošleme ho ještě na gymnastiku, aby měl třeba nějakou pohybovou inteligenci a věděl, jak to tělo funguje, ale pomůže v něčem třeba nějaký hudební nástroj nebo výtvar?
0: Rozhodně, rozhodně, jo.
2: Úplně odejít z toho sportu.
0: Proto ne, je to skvělá otázka, protože ten mozek, vlastně my máme, že jo, jako tyhle ty prostě tvůrčí věci rozvíjejí části jakoby mozku, který úplně ten sport nerozvíjí. Já ti řeknu příklad, jo. My víme, že když se někdo věnuje, třeba Djokovic, taky hrál na hudební nástroje, učila ho je ta trenérka, aby měl rád vážnou hudbu a tak dále, tak u toho tenisu to rozvíjí schopnost variace té hry, že já jsem schopen vlastně mixovat ty údery, jo, prostě, jo, že vlastně, jo, že ten mozek má trošku větší rozhled, takže rozhodně tohle, rozhodně ano, jo. Mě třeba, jako mě tohle, já jsem jako hrál na kytaru, jako umím akordy, ani neumím noty, to je jedno, ale prostě věnuju se i rád poslouchám hudbu, i vážnou hudbu a tak dále. A to si myslím, že tě to zase rozvíjí jakoby v jiný části. Jo. A další věc, která je, jeden z mých nejlepších kamarádů byl Jiří Mencel. Jo. On měl rád počítače a já jsem se chtěl dostat k někomu, kdo je úplně jiný, jako jo, než já. A to byl on prostě.
1: Kilometry Jiřího Ježka. Jsme v závěru, kde Jan Milfajt vidí aktuální trendy toho, kde by se mělo pracovat s mozkem. Protože to všechno, co říkáte, tak naznačuje, že se to stále v současnosti vyvíjí a jak už říkal Jiří Ježek, v současnosti ten mentální výkon při tom samotném sportování bývá dost významnou součástí případného úspěchu.
0: No, bývá. Tak já vám řeknu, já si myslím, že dělám vlastně věci, které nedělá téměř nikdo na světě, jo, protože mým vlastně jako partnerem je Paul Elem, který 4 roky dělal pro Djokoviče, to je datový analytik, teďka dělá pro Menšíka, sdílím s ním ještě 2 tenisky, Gračevu a Bondar. A vlastně my jsme schopní udělat díky umělé inteligenci, já vezmu data a vezmu to, co vím o tom svým sportovci a jsme schopní to dát dohromady a vytvořit nejenom jako strategii na tom kurtě, ale i tu mentální strategii, jaká by pro tu mou hráčku nebo to hráče měla být ta strategie. Jo. A já jsem schopen to dělat dneska i u týmových sportů tady to, že vlastně ten tým dám do takové tabulky, já používám vlastně testy Galupu, který vás otestujou, ne jestli máte lepší kličku doprava nebo dopředu, doleva, ale jestli máte strategické myšlení, analytický, a ten člověk mě řekne, jak nahlíží na různý situace, protože každý člověk je jiný. Jo. A podle toho se dá to dělat. A ta umělá inteligence dneska je úžasná tady v tom prostě, že vám to umožňuje ty světy různý propojovat.
1: Tohle byly kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek znovu ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky ti.
2: Já jsem strašně rád, že jsme dneska probrali tuhletu věc, o které se třeba tolik nemluví a že vás to třeba inspirovalo k tomu, jak vychovávat svoje ratolesti k tomu, aby jsme jednou měli olympijského šampiona.
0: Přátelé, mějte se hezky a ve zdravém těle zdravý duch, jak říkal Tyrš.
1: Tohle byl Jan Milfajt v kilometrech Jiřího Ježka. Pokud neznáte, tak coach a mentor, a doufám, že se vám dost dobře představil právě v dnešním díle kilometrů. Takové byly právě dnešní kilometry Jiřího Ježka s 6-násobným paralympijským vítězem a mistrem světa. Možná jste se těšili na probírání Vuelty, to zas přijde na řadu jindy a nejspíš i příště právě v našem pořadu. Mějte se hezky, zatím naslyšenou.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní letání, ale mám dojem, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za posledních 12 měsíců. Takže toho je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu. Takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, tak nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, skoncentrují a jsou profesionální, nebo ne?
1: Tak já chci mluvit za piloty a vlastně ani za lékaře, ale sám za sebe.
0: Já doufám, že ano.
1: Bych rád řekl, že jsme pořád jenom lidé a nechme to u toho. Prostě jsme jenom lidé, nejsme stroje.
0: V rámci práce jste si někam s letadlem doletěl? Využíváte to pravidelně třeba?
1: Nepravidelně, ale třeba když objíždím Českou republiku po různých přednáškách a tak dále, tak někdy je to opravdu dálka. Já většinou volím MHD a miluju vlaky, ale když to třeba časově úplně nesedí, je extrémně pěkný počasí, přesto si vezmu takzvaného safety pilota, ale tím ještě s někým a doletím, nevím, někam k Poličce, tam prostě zajdu do knihovny a pak zase sednu do letadla a letím zpátky na mateřskou Příbram.
0: A když sednete do dopravního letadla, tak už jste úplně v klidu.
1: No, přiznám se, že pořád tam trošku jakoby obavy mám, ale asi je to otázka cviku. Začal jsem od těch 33 let, kdy jsem poprvé šel do dopravního letadla, to se málo komu podaří letět poprvé ve 33 letech, tak jsem už absolvoval asi desítky letů a je to dneska už jako v pohodě, beru to jako autobus nebo vlak.
0: No já přemýšlím, jestli by se to dalo využít do praxe, že třeba ten, kdo se bojí pavouků, tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluji na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobí. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a takhle se dá zvládnout jako lecos. Takhle se můžete stát docela dobrým chirurgem, takhle se můžete stát pilotem, takhle vám vlastně jako může v životě vycházet spoustu věcí, když máte kolem sebe lepší lidi, kteří vás tím údolím smrti provedou.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to z toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí, například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
2: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě longevity. Já longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině je nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv life span, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospěl, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
1: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to si přiznejme.
2: No tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
1: Já jsem nechtěla být tak
2: střídáme
1: krutá.
2: Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přesně, že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů spiritusu per capita počítaje i novorozence.
1: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
2: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, co na co, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika set letou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to jed a nemá
1: prostě
2: co.
1: Ne. Ne. A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, málo jídla.
2: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví. Díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně. Je prokázáno, že mírná expozice chladu v buňkách vlastně otáčí biologické hodiny a zejména ženy rády uslyší, že potom mohou mírně mládnout.
1: A dobré vztahy v rodině.
2: To je ta, to se já jsem vyměnil takový 4 fyzický principy a ten možná úplně nejpodstatnější je obecně pěstování vztahů. Na to máme zase krásný data z ministra zdraví. My jsme jedna ze zemí spíš na chvostu těch, kteří chápou takové hodnoty, jako je rodina, setkávání se a tak dále. Dá se říct, že vztahy, které založíte v průběhu života a které udržujete, tak na stará kolena jako byste našli. Prodlužuje to prokazatelně život strávený ve zdraví, stejně tak jako třeba svalová hmota, kterou naberete během života. Čím je člověk osvalený, ale to neznamená, že je bodybuilder, tím lépe potom zvládáte standardní sebeobslužnost, chůze do schodu, procházka a tak dále. Radio Praha.

0: dne.
1: V boji o body jsou tentokrát hned čtyři nováčci. Na desátém místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. Sedmá příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na šestce jsou Žubel a Ocean House.
0: Hit týdne.
1: A ta čtvrtá novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Praha.

0: Se mnou jste ale Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
1: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
0: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
1: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potraviny nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé. Nebo že řeknete energetické drinky až 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom v tomhle ohledu hodně fandí. A velmi často se opíráme o průzkumy. Děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
0: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
1: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, 5 kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka, a nevadí vám to, že pijete 5 piv? To není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
0: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
1: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí. Někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění. Ta, nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu, ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volným, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádiu Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste známý tím, že rád zkoumáte různé přístroje, které máte na sobě na těle, chytré hodinky, prsteny a tak dále. První otázka, jaká data vám to poskytuje a jak moc se na základě těch dat rozhodujete? Protože úplně jednoduše, já si kolikrát řeknu, že vím, jak jsem se vyspala nebo jak se ráno cítím a nepotřebuju na to možná chytré věci.
2: A to je fajn. Já musím říct, že já to taky nepotřebuju a mě to zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se

0: No jako nasosat 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelený, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červený. V jakým konkrétním prostě, který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
1: No ale když se zeptám úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
0: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělat Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
1: tak
0: ne.
1: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu operace a večer máte přednášku.
0: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data. Já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
1: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
0: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
1: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
0: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo. Takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
1: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
0: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
1: Když kolik lidí to dodržuje?
0: No přesně, no, to já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánkové. Spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem, to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně, pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomnii hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Jmenuji Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
1: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čert se v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči. Co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30krát tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc a třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych, dneska ta vanička je děravá, my do něj ještě přiléváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
0: A nechybí tam ještě celostní medicína, že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
1: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni, pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí. Mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: ve finále se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
1: No,
0: a jak byste si to představoval?
1: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď
0: rezonuje tím prostorem.
1: A teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál, ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
0: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
1: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
0: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afganistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
1: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
0: Co vám ty mise dali?
1: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor, někdy černý humor a hlavně jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že máte, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba. Může to být, teď myslím, politických představitelů. Může to být relativně jako ve zlomku času. Může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že to nemáme zadarmo.
0: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
1: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
0: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.